0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,4

0: Relax Radio. Relax. Relax Radio.
1: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očko.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se popártí.

0: mám nejspíš kočku s erorem.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: události a výročí pro dnešní den. Dnes je 15. září. Tento den roku 1881 se v Miláně narodil italský automobilový konstruktér Ettore Isidoro Bugatti. Po 9 letech přišla na svět spisovatelka Agatha Christie. Roku 1960 se narodil bubeník Crash Test Dummies Michael Dorch. O 11 let později o sobě poprvé dala vědět ekologická organizace Greenpeace. Na Aljašce protestovala proti americkým jaderným pokusům. Roku 1977 vydali Rolling Stones živé dvojalbum Love You Live. Ročník 1930 je český herec Petr Haníčinec. O 16 let později se narodily dvě hvězdy filmového nebe. Kontroverzní americký režisér a držitel 3 Oscarů Oliver Stone. World Trade Center. A herec a poslední dobou také režisér, držitel jednoho Oscara Tommy Lee Jones. Men in Black. Roku 1998 byl za držení marihuany a střelné zbraně zatčen a uvězněn rapper Coolio. Ročník 1984 je princ Henry, mladší z potomků prince Charlese a zesnulé princezny Diany. Tento den roku 2003 se začala prodávat dětská knížka The English Roses, jejíž autorkou je Madonna. Relax. Relax Radio.
1: Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8

0: Nejlepší rádio ve vašem městě.
1: Relax.

0: 6.00 přesně teď.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Úterý 15. září bude pole jasno až jasno ráno a dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností může být, které se budou pozvolna rozpouštět. Nejvyšší odpolední teplota 24 stupňů Celsia. Už za chvilku budeme zpívat o mladosti a o tom, že se mají dobře skupina Činasky a taky

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Pojďme na naši mělnickou frekvenci. Dopravní nehoda se stala kousek od Roudnice nad Labem mezi Krapčicemi a mezi Bechlínem. Osobní auto narazilo do stromu. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Projíždějte tudy opatrně.
0: Relax Radio. Mělník 103,4 FM. 103,4 FM.

6 hodin 18 minut. Já tady mám gratulaci 15. září k svátku. Dneska má svátek Jolana, tak všem Jolanám, Jolankám blahopřejeme na Facebooku Relax Radio.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
2: Pepo, vstávej.
3: Nemusím.
2: Pepo, už je 8, vstávej.
3: Nemusím.
2: Je pátek, Pepo.
3: Nemusím.
2: Musíš už jít.
3: Nemusím.
4: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
5: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
6: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
7: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

0: 6 hodin 29,5 minuty.
1: Relax Radio.
0: Počasí. Pojďme se podívat, co nám dnes počasí připravilo. Slunečný den by měl být zpočátku místy s mlhami, nízkou oblačností, ale bude polojasno až jasno. A odpolední teplota příjemných krásných 24 stupňů Celsia.
2: Až na to přijde, tak přestanem vnímat.
0: Tady je parašutista Sebastián. Dobré ráno.
2: Tak a ty budeš můj.
1: Relax.

Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Je to přesně tak, jak zpívá Sebastián. Spolu letíme ve větru na stejné vlně. Vlně, která se jmenuje Relax Radio.
1: S relaxem se vstává líp.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Na výjezdu z Prahy na nájezdu na D5 počítejte se zdržením, protože zhruba na čtvrtém kilometru ve směru na Plzeň ve směru na Beroun se stala dopravní nehoda, je to srážka dvou nákladních aut.
0: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
1: Navštivte Hyundai Autobond Group, autorizovaného prodejce Hyundai na Kladně.
2: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá! Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
3: Zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusů. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc.
4: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.

0: 50,5 minuty. Já mám pro vás pozvánku do příští hodiny. A taky zároveň na 25. září, v pátek 25. září se v Kladenské sportovní hale u Slotiště bude konat gala večer sportu bojového Elite Fight Night, druhá část už. No a soutěžit budeme v příští hodině o 2 stupenky na tento gala večer plný bojových sportů. Tak si udělejte čas.
1: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Je relax. Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Z D5 máme hlášení ze 4. kilometru ve směru na Beroun, ve směru na Plzeň. Od Prahy kousek se stala dopravní nehoda, srazila se dvě nákladní auta, na místo je přivolaná policie.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Za půl minuty bude 7 hodin úterý 15. září.
1: Relax Radio.
0: A den už nám skutečně září. Dnes bude slunečný den, zpočátku místy s mlhami nebo nízkou oblačností. Bude polejasno až jasno. A pokud bude oblačnost, ta by se během dne měla pozvolna rozpouštět. Nejvyšší odpolední teplota 24 stupňů Celsia. To bylo počasí na X a Marek Ztracený má taky kávu na X.

0: Zveme vás do kladenské sportovní haly na noc válečníku, na gala večer Elite Fight Night 2. Organizace Elite Fight Night míří do Kladna, bude to 25. září v kladenské sportovní hale a vy můžete být taky v této hale, ne přímo v ringu, kde budou borci odevzdávat úplně všechno. 15 strhujících zápasů je připravených a bude v pátek 25. září, ale můžete být s rádiem Relax na místě. Já mám dvě vstupenky teď pro vás připravený a taky soutěžní otázku. A ptám se, jakou sportovní disciplínu mají společnou nebo měli společnou tito tři borci? Muhammad Ali, Mike Tyson a Vladimír Kličko. Jakou sportovní disciplínu milovali nebo mají rádi ještě pořád?
1: Relax Radio. Ranní soutěž.

0: Relax Radio. Chcete vědět, co se děje kolem vás?
1: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
0: Napište na zprávy@radio.relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.

15. září je dnes, 15. září v roce 1916 se uskutečnila první tanková bitva na světě. Během první stoje války v bitvě na Somě britská armáda poprvé v dějinách poslala do boje tanky. To bylo v roce 1916 a máme rok 2026 a dneska se dějí úplně jiné věci, ale my tady máme taky bitvu na rádiu Relax, konkrétně o dvě vstupenky na Gala Večer Elite Fight Night 2, který bude v pátek 25. září v Kladenské sportovní hale, a soutěžní otázka zní, co mají společného, jakou sportovní disciplínu tihleti tři borci, Muhammad Ali, Mike Tyson a Vladimír Kličko. SMSky nebo WhatsApp zprávy posíláte do 8 hodiny na číslo 606 736 736.

0: Krásné slunečné ráno, je přesně 7:30.
1: Relax Radio.
0: A slunečný by měl být dnešní den. Dnes bude polejasno až jasno, odpoledne 24 stupňů Celsia. Co všechno se přihodilo v minulosti 15. září, napoví kalendárium po písničce, ale taky budeme v této hodině hledat ženu.
2: Hledá se žena, dobrá zpráva, může chtít víc než moje práva.
0: Možná najdeme Jolanu, která má svátek, možná Evu, která připravuje zprávy na osmou.

0: mimořádné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 15. září. Tento den roku 1881 se v Miláně narodil italský automobilový konstruktér Ettore Isidoro Bugatti. Po 9 letech přišla na svět spisovatelka Agatha Christie. Roku 1960 se narodil bubeník Crash Test Dummies Michael Dorch. O 11 let později o sobě poprvé dala vědět ekologická organizace Greenpeace. Na Aljašce protestovala proti americkým jaderným pokusům. Roku 1977 vydali Rolling Stones živé dvojalbum Love You Live. Ročník 1930 je český herec Petr Haníčinec. O 16 let později se narodily dvě hvězdy filmového nebe. Kontroverzní americký režisér a držitel 3 Oscarů Oliver Stone. A herec a poslední dobou také režisér, držitel jednoho Oscara Tommy Lee Jones. Men in black. Roku 1998 byl za držení marihuany a střelné zbraně zatčen a uvězněn rapper Coolio. Ročník 1984 je princ Henry, mladší z potomků prince Charlese a zesnulé princezny Diany. Tento den roku 2003 se začala prodávat dětská knížka The English Roses. Jejíž autorkou je Madonna.
1: Relax. Relax Radio.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Cestou po Karlovarce do Prahy po D6 směrem na Prahu mezi Pavlovem a Jenčí zvolněte zhruba na 7. kilometru ve směru na Prahu. D6 je pro poruchu odstavený autobus.
0: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
2: Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Máme pro vás dvě dopravní informace, jedna ze silnice číslo 16.
2: Zdravím všechny řidiče, co jedou po 16. Mezi Vilvary a Slaným, klasika, dopravní nehoda na křižovatce Hopšovice a Luníkov. Je to tam průjezdný v obou stran, ale opatrně, takže opatrně a mějte se, ahoj.
1: Díky za informaci, šťastnou cestu. Pozor, dejte v Kladně mezi Dubím a Kročehlavy, ulice Libušina. Tady se stala dopravní nehoda, srážka dvou osobních aut.
0: Relax Radio. Kladno. 92,3 FM. 92,3 FM.

Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Upozornění máme pro silnici číslo 16. Nehoda dvou osobních aut se stala na křižovatce uprostřed trasy Slaný Velvary na křižovatce Luníkov-Hopšovice.
0: Relax Radio. Slaný 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: V Kladně v ulici Libušina projíždějte opatrně, kde se stala dopravní nehoda dvou osobních aut, a taky pozor na silnici číslo 16 na křižovatce mezi Hopševicemi a Luníkovém, nehoda dvou osobních aut.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
3: AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
2: Relax Radio.

0: Za půl minuty bude přesně 8.
1: Vladislavský sál nabízí k vidění korunovační klenoty a čeští volejbalisté jdou hladce do osmifinále. Vítejte u zpráv, je úterý 15. září. Dobré ráno.
2: Relax Radio.
1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje slavnostně zprovoznila severní obchvat Rakovníka, který propojuje silnice druhé třídy 237 a 229. Stavba 1,8 kilometru dlouhého úseku trvala 2 roky. Rakovník dlouhodobě potřeboval řešení, které odvede tranzitní dopravu mimo zastavěné území města. Stavbu za téměř 167 milionů korun z velké části zaplatila evropská dotace. U příležitosti 89. výročí úmrtí prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka se v pondělí 14. září už skutečnil v Lánech pietní akt na jeho počest. Vzpomínkové události se zúčastnili přední představitelé státu v čele s prezidentem republiky. Nechyběli ani zástupci Československé obce legionářské a dalších spolků. 7 zástupců státu, katolické církve a města Prahy včera otevřelo korunní komoru ve svatovítské katedrále a vyzvedlo z ní české korunovační klenoty, které jsou tam uloženy. Jedny z nejvýznamnějších symbolů české státnosti nevyčíslitelné hodnoty budou ode dneška vystaveny ve Vladislavském sále Pražského hradu. Vstup je zdarma. První 4 dny si klenoty budou moci prohlédnout školáci. Od soboty 19. září do pondělí 28. září bude výstava přístupná veřejnosti. Loni si klenoty prohlédlo více než 51,5 tisíce návštěvníků, včetně škol. Spojené státy disponují zbraněmi rozmístěnými po oběžné dráze, uvedly americké vesmírné síly, což je složka amerických ozbrojených sil zaměřená na vesmírné bojiště. Jedná se o první potvrzení přítomnosti zbraní ve vesmíru.
2: Sport.
1: Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy porazili Slovensko hladce 3-0 po setech 25-21, 25-14 a 25-20. Ve skupině A v Modéně si připsali 3. výhru a mají jistý postup do osmifinále. České reprezentanty zdobila především vynikající úspěšnost v útoku, která celkově dosáhla 72%.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
1: Dnes nás čeká slunečný den, zpočátku s mlhami a nízkou oblačností. Bude polojasno až jasno, ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost. Večer čekáme od západu postupně až oblačno a bude příjemně. Nejvyšší teploty naměříme v rozmezí 21 až 24 stupňů Celsia. Tak pěkný den.
0: Evi, kdyby jsi si měla vybrat jedno oblečení a nosit ho celý rok, co bys si vybrala? Dotaz na Facebooku Rádia Relax.
3: Něco úplně takového jednoduchého. Šaty, kdyby bylo hezky, já strašně ráda nosím
0: šaty. Ne, hezky,
3: šaty.
0: V zimě je zima.
3: Nevadí, ale já prostě ráda nosím šaty.
0: Takže šaty a v zimě zimní bundu.
3: Přes ty šaty.
0: Dobře. Koukáme do světa krasohledem s Reddy Kirkem.
2: Relax Radio. Dan Adam.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: Pojďme si zrekapitulovat, co všechno se během posledních pár minut na silnici přihodilo. V Kladně opatrně projíždějte ulicí Libušina, kde se srazila dvě osobní auta. V Praze dejte pozor, v ulici Bělohorská, tady máme nahlášenou nehodu dvou dodávek a je to ve směru do centra. Dopravní nehoda se stala nedaleko Kladna, v Tuchlovicích jsou dvě havarovaná vozidla, motorka a osobní auto v ulici Karlovarská a dopravní nehoda se taky stala na trase Slaný Velvary na křižovatce u obce Žižice.
0: Velvary 103,4 FM.
3: 103,4 FM.

0: Dnes ráno jsme měli soutěž, protože už je to minulost, teď už mám někoho na telefonu a ten někdo je Tomáš. Tome, hezké ráno, ahoj.
1: Ahoj, já tě zdravím.
0: Já ti přeju krásný den, dvě vstupenky na gala večer Elite Fight Night 2, který bude v pátek 25. září v Kladně v Kladenské sportovní hale u sletiště, kde bude celkem 15 strhujících zápasů, ve kterých se představí špičkoví bojovníci. Tak tohleto je cena pro tebe, pokud mi řekneš správně odpověď na soutěžní otázku, kterou jsme tady dneska ráno měli, a to, co mají společného, jaký sport jako sportovní disciplínu mají společnou tihle ty tři pánové, měli nebo mají, Muhammad Ali, Mike Tyson a Vladimír Kličko. Jsou to...
1: Všichni jsou to boxeři.
0: Boxeři, jasně. A ty máš nějakýho oblíbence, boxera?
1: Ale jako úplně přesně konkrétního nemám, spíš ten sport jako sleduju celkově, nemám tam žádného úplně svýho favorita, ale rád se na to dívám a proto jsem tam i napsal do té soutěže a moc rád přijdu se podívat 25.
0: Super, takže blahopřeju, je to tvoje, užij si to a bez úrazu, hlavně bez úrazu.
1: Já budu se snažit, děkuju.
0: Aby to bylo opatrně, vydrž na telefonu, ahoj.
1: Ahoj.
2: 92,3 FM 92,3 FM

0: máte chuť na pořádnou dávku čokolády? Od 18. do 20. září vás v Central Kladno čeká ChocoFest. ChocoFest. 3 dny plné pralinek, dezertů, čokoládových specialit a dalších dobrot z Česka i ze zahraničí. Nebudou chybět ani soutěže, zábava pro děti a sladká překvapení. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte si užít sladký víkend. ChocoFest v Central Kladno. Od 18. do 20. září. Vstup zdarma.
1: Zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusů. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc.
2: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Dnes je pořád ještě krásně, máme léto až do 23. září, alespoň papírově. No a tak letní oblečení můžeme nosit. Jak říkala Evka, šaty, já, triko, botasky, mikina, kraťasy, pořád kolečka hned od jara, od prvního jarního dne. Ale kdybyste si měli vybrat jedno oblečení a nosit ho celý rok, to znamená i v zimě, co byste vybrali? Napište na Facebook Relax Radio.
1: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz.
2: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
1: Navštivte Hyundai Autobond Group, autorizovaného prodejce Hyundai na Kladně.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
1: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.

0: Tak jste to slyšeli sami na náš dotaz, který máme na Facebooku, kdybyste si měli vybrat jedno oblečení a nosit ho celý rok, co byste vybrali. Tereza Mašková má naprosto jasno.
1: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: mess.
1: Relax Radio. Dopravní servis.
2: Dopravní servis, tentokrát z Prahy, pozor na Barandovském mostu, Praha 4, Barandovský most, směr Smíchov. Neprůjezdný kvůli dopravní nehodě střední jízdní pruh a tady došlo k nehodě dvou nákladních aut a jednoho osobního.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: 9 hodin a půl minuty, čas na zprávy.
1: Přinášíme informaci o omezení provozu na Husově náměstí v Berouně a čeká nás slunečný a teplý den. Přejeme vám pohodové úterý.
2: Relax Radio.
1: Ve čtvrtek 17. září od 7 do 15 hodin bude z důvodu konání akce k 70-letému výročí profesionálních hasičů v Berouně omezen průjezd přes Husovo náměstí. V části náměstí bude vystavena hasičská technika a z tohoto důvodu bude komunikace neprůjezdná. V Rakovníku mají anonymní anketu kvůli zkvalitnění ovzduší. Více už mluvčí města Kateřina Hradilová.
3: V rámci akčního plánu zlepšování kvality ovzduší města Rakovník mapuje město situaci v oblasti lokálních topenišť, například kotlů na pevná paliva, krbových kamen z výměníky či dalších lokálních topidel. Město připravilo krátkou a anonymní anketu, která pomůže získat základní přehled o způsobech vytápění a situaci v oblasti ovzduší v Rakovníku a v obcích ve správním obvodu.
1: Ztráta ovocnářů na tržbách z úrody, kterou zničily letošní jarní mrazy, bude přes 1,3 miliardy korun. Škody přes 80% má v Česku téměř polovina z 10 000 hektarů profesionálních sadů. Nejvyšší škody jsou u jablek. Při výpočtu ztrát ovocnáři vycházeli z cen zemědělských výrobců v roce 2025. Stíhačky Severoatlantické aliance během noci sestřelily v litevském vzdušném prostoru dron, uvedl na sociální síti prezident pobaltské země a poděkoval spojencům za rychlou reakci. Prezident neupřesnil, z jaké země mohl dron přiletět a které zemi patřil. Bezpilotní letoun nejspíše přiletěl ale z Běloruska a směřoval na západ, uvedla litevská média. Kvůli narušení vzdušného prostoru země se mírně zpozdilo i několik civilních letů.
2: Sport.
1: Ve věku 64 let zemřel Luděk Mikloško, bývalý vynikající brankář a v poslední době šéf sportovního úseku Baníku. Po odchodu z ostravského klubu v roce 1990 nastupoval 8 let za West Ham. V jeho barvách odchytal 318 zápasů. Dalších 57 přidal za Queen's Park Rangers. Kariéru coby gólmanská legenda končil v roce 2001. Zápasem mezi domácími Karlovými Vary a Třincem dnes začne hokejová extraliga. V předehrávce prvního kola se utkají týmy, které na sebe narazily v dubnovém semifinále play-off. Do finále postoupili po výhře 4-1 na zápasy o celáři.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
1: Dnes nás čeká slunečný den, zpočátku místy s mlhami a nízkou oblačností, během dne polojasno až jasno s nejvyššími teplotami v rozmezí 21 až 24 stupňů Celsia. To je ze zpráv pro tuto chvíli vše, brzy naslyšenou.
4: Říká Eva, trenérka fotbalu.
1: já jsem asistentka jenom.
4: Asistentka trenéra a brzy bude trénovat Baník.
1: No, Baník Číčo. No, nešla.
4: Nešla. Ale trénuješ v Kačici.
1: No, spíš pomáhám. Pomáhám spíš
4: přípravku.
1: Mini přípravku. To jsou takový pindové malý, ale to je budoucnost Kačice. Ono to
4: budoucnost
1: půjde.
4: Českého fotbalu.
1: Ano, ano. Jo, to je vlastně pravda.
4: No, tak vidíš. Za chvilku Aleš a Kamu.

0: Vždycky, když se ve vysílání Rádia Relax objeví nějaká novinka, tak jako lehce zbystřím. Jednak už se může stát to, že už je v novinkách Relaxády, což je mimochodem hitparáda Rádia Relax, která se kvapem blíží už zítra, tedy ve středu od 18. hodiny, a nebo je to jedna z novinek, která se v Relaxádě teprve objeví. Tohle to je francouzský producent Jugl a spolu s ním i americká zpěvačka Altranaté. Mimochodem, myslím si, že už zítra večer nás to čeká, že to bude velký boj, souboj ze 4 novinek, aby se dostali do té základní desítky. Zbytek vysvětlím zítra, to je jenom to spíš taková lákačka, abyste věděli, co přijde a co ne. Jinak vám přeju hezké dopoledne, slunečné k tomu.
1: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

0: minuty po čtvrt na 10 je tady muzika, která 100% bude dělat radost fanouškům třeba One Direction, protože tohle je projekt, který se jmenuje December 10 a není to žádná jako klasická hudební skupina, to ne, je to prostě projekt, co si budeme povídat, není to ani jméno zpěváka a tahle ta nahrávka, která se jmenuje Angel, která se 100% taky objeví v Relaxádě, když už o tom byla před chvilkou řeč, tak na to se podílelo několik zpěváků, asi nemá cenu je tady všechny jmenovat. Každopádně ten single vyšel vlastně na jaře letošního roku a budeme držet hodně pěstičky, aby se to chytlo, protože co si budeme povídat, takováhle pohodová, klidná muzika úternímu dopolední, jako určitě patří.
1: Relax Radio.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
2: Pepo, vstávej.
3: Nemusím.
2: Pepo, už je 8, vstávej.
3: Nemusím.
2: Je pátek, Pepo.
3: Nemusím.
2: Musíš už jít.
3: Nemusím.
4: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
5: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Je přesně 9:30, pojďme se podívat na dálnice, protože třeba na Pražském okruhu to vůbec nevypadá dobře. Je to kvůli jedné dopravní nehodě, která se stala zhruba na 24. kilometru ve směru na D1. A je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. Co to znamená, když na okruhu je neprůjezdný jeden z jízdních pruhů? To asi tušíte, je tam dvakrát osoba, k tomu dodávka, levý jízdní pruh, jak jsem říkal. Tím pádem se tam tvoří kolona, kde se lehce přibrzdíte a možná někdy i zastavíte, tak s tím rozhodně počítejte. Je to od 25. a táhne se to až do nějakého 16. kilometru, to znamená relativně dost daleko. Pokud hodně spěcháte, tak Pražský okruh bych asi dneska jako vynechal. Jinak i v opačném směru, to znamená ve směru na D7, je nějaké zpomalení provozu, a to konkrétně od 77. až do 83. kilometru. Je to zhruba 4-kilometrová, jak já říkám, popojížděcí kolona.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: 5 minut po půl desáté, posloucháte Radio Relax, tohle byl Alesso a Nate Smith, I Like It. Dneska ráno, musím se přiznat, jsem zase zazpomínal na to, jak jsme my jako skupina levorukých lehce diskriminováni, protože potřeboval jsem si něco ustřihnout. Já vím, že je spoustu tyhle těch nástrojů i pro leváky, jo, ale tak jako ono, hůř se to schání, co si budeme povídat, a ne vždycky to máte po ruce. Já jsem si potřeboval ustřihnout něco a neměl jsem prostě nůžky, nakonec jsem to teda dal i s těma normálníma klasickýma, ale musím teda říct, že ty leváci to prostě mají v tom životě drobátko horší. A to i přesto, že přibližně každý desátý člověk na planetě je opravdu levák. To znamená, že nikde na světě by mělo být tolik leváků, že jejich počet by vlastně přibližně odpovídal populaci celé Evropy. Pokud se ptáte, kde se to jako celý všechno tvoří, je to hodně složitý, možná o tom hodíme trochu řeč. Nicméně preference ruky se může začít projevovat ještě před narozením. Navíc, pokud patříte mezi rodiče oba dva, kdy jste oba dva leváci, tak nemusíte mít strach, že by vaše dítě bylo automaticky levák. Většinou jsou jejich děti prý praváci, alespoň podle statistik. A navíc člověk může psát, a to je třeba můj případ, může psát. Já teda píšu levou, ale pak ostatní věci dělám pravou, takový ty klasický. A třeba zrovna u jídla, tak co se týče žíce, tak jim... Jím levou, ale příbor držím tak, jak se má. Je to prostě takhle daný, já jsem si o tom četl nějaký zajímavý věci. Určitě se k tomu dneska dostaneme. Prostě leváci, praváci, to je věc.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Blížíme se k 10, ale jedno info ještě stihneme. Tohle je hudební rebelka Pink, nebo takhle byla. Teď už jako se pomalinku, ale jistě usazuje, aby taky ne, každý člověk stárne a každý člověk je čím dál tím rozumnější. Dneska se bavíme o levácích versus praváci. To znamená 10% leváků, 90% populace je praváků a to celosvětově i republikově by se dalo říct. Já jsem se k tomu dostal, protože ráno jsem si potřeboval něco ustřihnout a jako takhle na ledacos, co se týče praváků, si jako levák jako v pohodě zvyknu, anebo to použiju. Ale jedinou, nebo jednu z mála věcí, kde mám fakt velký problém, a leváci mi dají určitě za pravdu, jsou nůžky. Je to tak prostě, mám speciální nůžky pro leváky, jsou prostě ideální, protože když stříháte nůžkama pro praváky, tak vlastně máte takový horší výhled na to místo střihu, takže se mi občas stává, že stříhnu jako vedle. Ten matroš, co to stříháte, tak je jako hlavně tlačený jinak, takže ten střih není úplně jako dokonalej. A je to prostě takový míň pohodlný. Existují levácký nůžky, dají se celkem v pohodě sehnat. Je to vlastně taková krásná každodenní připomínka toho, že svět je do značné míry navrženo pro těch 90% lidí, to znamená pro ty praváky. A přitom, pozor, mezi leváky je spoustu slavných lidí. Leonardo da Vinci, Michelangelo, Picasso, Paul McCartney, to je pro mě, Hendrix, David Bowie, Bill Gates a Steve Jobs, to mě docela jako potěšilo. Baracka Obamu bych vynechal, Billa Clintona asi taky, Ronald Reagana asi taky. Každopádně, že se o někom řekne, že je levák, jo? To neznamená, myslím tím, jako co se týče v souvislosti s tou slávou, to neznamená, že to bylo proto, že byl levák. Jo? To je prostě jenom souhra náhod.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Je tu 10. hodina, protože oba dva se včousme takhle na tyhle ty rytmy, tak jsme si tady před zprávama hodili jeden taneček. Aspoň nám to teď bude líp. Jdem na to.
1: Přinášíme dobrou zprávu pro fotbalové fanoušky Sparty a Rakovnicko čeká další dopravní omezení. Přidáme podrobnosti. Těší nás, že ladíte naše frekvence napříč krajem. Pohodový poslech.
2: Relax Radio.
1: Na Čabárně nedaleko Kladna vzniká moderní zázemí pro ekologické vzdělávání, ochranu živočichů i odpočinek v přírodě. Nová budova naučného střediska ekologické výchovy nabídne od září dvě učebny. Záchranná stanice a ves rozšířila své voliéry a sousední vodní park prochází postupnou obnovou. Dopravní situace na Rakovnicku se v polovině září znovu změnila. Od tohoto týdne začaly nové uzavírky hned na několika místech. Řidiči musí počítat s omezením ve Hvozdu, úplně se uzavírá silnice mezi Pochválovem a Kozojedy. A v Rakovníku začínají práce v Čechově ulici. Od zítřka se navíc znovu výrazně změní průjezd Lišanskou ulicí. Cestujícím v Ústeckém kraji zbývá už jen několik posledních týdnů, kdy se na hlavních elektrifikovaných tratích svezou ikonickými modrými soupravami Českých drah. Od prosince přebírá provoz takzvané elektrické páteře soukromý dopravce RegioJet. Vítěz historicky největšího železničního kontraktu v kraji bude na regionálních linkách zajišťovat dopravu po dobu 15 let. Nejvyšší soud Spojených států, v němž mají převahu konzervativci, zamítl snahu administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa zavést přísnější pravidla pro korespondenční hlasování před klíčovými listopadovými volbami, které rozhodnou, kdo bude ovládat Kongres USA. Oznámili to tiskové agentury, které píší o neúspěchu a porážce prezidenta Trumpa u nejvyššího soudu.
2: Sport.
1: O trenéra fotbalové Sparty Briana Priskeho projevil zájem Mönchengladbach. Podle dánských médií je kouč Pražanů jedním z kandidátů na uvolněné místo kouče bundesligové Borussie. Priske se v současnosti připravuje se Spartou v Jerevanu na středeční utkání prvního kola základní části Evropské ligy proti Araratu Arménia. Priske už jednou Spartu kvůli zájmu velkého evropského klubu opustil. Po zisku dvou mistrovských titulů v české lize odešel v létě 2024 do Feyenoordu Rotterdam, aby se před minulou sezónou opět vrátil na Letnou jako nástupce odvolaného Larse Friese.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
1: Úterý nabídne polojasnou až jasnou oblohu, dopoledne ještě místy s mlhami nebo nízkou oblačností, které se ale budou pozvolna rozpouštět. Teploty příjemné, 21 až 24 stupňů ve svých maximech. Zprávy jsou u konce a o slovo se hlásí Aleš, s kterým vám přejeme pohodové úterý.
0: Ale ještě než nabídnu tu muziku, řekni mi jednu věc. Já musím prozradit, Evča výborně peče. Já se vždycky těším na její službu, protože co myslíte, že přichází Evča s krabičkama?
1: Tak tento týden si, Aleši, užiješ. Uvidíme se v podstatě téměř celý týden.
0: To znamená, že já přiberu nějaký to kilčo, je to tak?
1: Dobře ti tak.
0: Jedeme dál, já prostě na to taky můžu hodit ignora.
3: Ty jsi mi dala ignor, jsi mě zablokovala, jak můžeš být tak krutá, dospěvá.
0: Je to jedna z novinek na rádiu Relaxa, navíc taky novinka Relaxády, hitparády Relaxády. Já jsem docela zvědavý, jak si ve středu povede, protože za mě měla velmi dobrý start. Tak hezký dopoledne.
2: Relax Radio.
4: Aleš Švarc.
2: Aleš Švarc. Relax.
4: Relax.

0: Mám rád muziku, která má, když už je teda v češtině, nějaký inteligentní text, který v podstatě dává prostě nějakou souvislost, má prostě nějaký děj a tak dále. A když tomu ještě připojím videoklip, který k téhleté písni je, tý Pokáčový, Ignoru, tak musím říct za mě palec nahoru. Doufám, že to uděláte i vy. Jak už jsem zmiňoval, je to jedna z novinek Relaxády a můžete ji ohodnotit svým hlasem na www.radio-relax.cz. Doufám, že to uděláte, protože už zítra od 18 hodin bych byl velmi rád, kdyby se tahle ta skladba dostala někde z 8. nebo z 9. místa, kde je o dost vejš. Každopádně to je Pokáč a jeho Ignor.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

Kapele Take Dead odstartoval de facto hvězdnou kariéru. Dá se říct, že potom na solovce to ještě dodělal, nebo víceméně to povýšil na druhou, jak já říkám. Robbie Williams, Millennium. To je věc, kterou máme za sebou, před sebou. Třeba pohled na náš rádiový Facebook. Fakt je ten, že život se má brát s humorem a jako, myslím si, že dneska jsem k tomu přistoupil opravdu dobře. Takže mrkněte, Facebook Relax Rádia, to fakt nechceš.

0: Máte chuť na pořádnou dávku čokolády? Od 18. do 20. září vás v Central Kladno čeká ChocoFest. ChocoFest. 3 dny plné pralinek, dezertů, čokoládových specialit a dalších dobrot z Česka i ze zahraničí. Nebudou chybět ani soutěže, zábava pro děti a sladká překvapení. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte si užít sladký víkend. ChocoFest v Central Kladno. Od 18. do 20. září. Vstup zdarma.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

Je přesně 10:30 na relaxu Fastboy Beautiful Life, kdo by nechtěl mít nádherný život. Každopádně by mě docela zajímalo, kdo má lepší život, jestli leváci anebo praváci. O tom tak jako dneska vedeme čas od času řeč, s tím, že se díváme, kde je problém, co

0: Jsou na jedné straně leváci lepší, co zase na pravý straně lepší. Každopádně, teď bychom se dostali k něčemu, co třeba mě osobně hodně zasáhlo a v podstatě zasahuje celý život. Leváci mi určitě dají za pravdu. Proč mají leváci problém se psaním a taky problém s tím, že to po nich jaksi nemůžou lidi přečíst? Je to jednoduchý, já si pamatuju, že už to bylo od školy, kdy se psalo perem inkoustovým, takovým tím klasickým, to znamená, že když jste psali levou, no tak prostě jste si to po sobě rozmazávali. Tím pádem já jsem měl tu výhodu, že jsem vlastně už od první, druhý třídy mohl psát kuličkovým perem a všichni mi strašně záviděli. Jinak samozřejmě čeština a většina evropských písem se píše zleva doprava. Tím pádem je jasný, že když píše třeba, já nevím, klasický levák na pravou stranu, tak a píše inkoustem, špinavá dlaň, rozmazaný písmena a tak dále. A ještě je tam taková nepříjemná poloha zápěstí, jo. Takže co si budeme povídat, v tomhle v tom máme oproti pravákům my leváci fakt velkou nevýhodu, i když samozřejmě tím, jak se změnil ten způsob psaní, to znamená různý pera, tušky, zvýrazňovače a tak dále, které nejsou rozmazatelný, tak se to trošičku stáhlo. Ale co si budeme povídat, leváci, a to je dokázaný, píšou daleko hůř. To tady slyším v rádiu, vlastně úplně pořád.
1: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
1: Navštivte Hyundai Autobond Group, autorizovaného prodejce Hyundai na Kladně.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
3: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá. Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
4: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
5: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
7: Když ti vítr

0: Snadné je žít, MIG 21, 10:45, posloucháte Relax. Dneska je úterý s datem 15. září. A pokud jste byli na dnech města Kladna, tak jste Jirku Macháčka mohli vidět a hlavně slyšet na vlastní oči a uši. A musím uznat, že i přes, jako takhle, samozřejmě věk nezastavíte, jo, ale prostě Jirka to je showman. Mimochodem si pamatuju, že rozhovor s Jirkou Macháčkem, to byl jakoby jeden z prvních, který jsem nějakým způsobem absolvoval, jako musel jsem za ním až do Prahy, do tenkrát golfového RPET klubu a bavili jsme se někde na nábřeží a jako co odpověď, to fakt perla, měl jsem co dělat, abych to jako udržel a abych se nesmál, protože on je prostě, on je velký humorista, co si budem povídat. Kdo jste s ním měl šanci mluvit anebo bejt při nějakým jeho projevu, tak mi určitě dáte za pravdu. Takže tolik MIG 21. A teď pojďme dál za další muzikou. Za chvilinku máme tady další zprávy. Já jsem chtěl ještě dneska říct, protože se blíží doba oběda, že dneska jsou zvláštní dny, ale dáme to za chvilku.
1: Relax Radio.

Před 11. hodinou jsme lehce zrychlili, to pokud už jako přemýšlíte nad tím, co k obědu, tak to bychom si mohli říct po celé. Teď za chvilinku přijde řeč na zprávy, Evča už je tady se mnou ve studiu, už to tady dává dokupy, čistí si brejle a za chvíli jdeme na to.

0: Je tu 11. hodina, vzhledem k tomu, že se blíží doba oběda, tak jsme tady hodili takovou lehkou řeč o vaření a jako Evča mě fakt podceňuje. A to je možná chyba.
1: Uzavírka Sýtenského mostu v Kladně se blíží a masivní úhyn ryb v Moravě. Přinášíme podrobnosti a jsme rádi, že si je nenecháte ujít.
2: Relax Radio.
1: Kladno čeká velmi důležitá a očekávaná uzavírka, a to Sýtenského mostu. Doposud ale nejsou známé přesné kontury toho, jak bude uzavírka probíhat. Magistrát uvedl, že dopravně inženýrské opatření je v současné době k dispozici jako návrh a dochází k jeho projednávání v rámci stavebního řízení a úprav silničního provozu. Předpokládají se dvě varianty objízdních tras. Začátek fyzické uzavírky je plánován na 16. listopadu tohoto roku. Předběžný odhad délky stavebních prací je jeden rok. Životnost mostu po rekonstrukci je odhadována na 80 let. Národní centrála proti organizovanému zločinu od dnešního rána zasahuje v budově městského úřadu v Nymburce. Policisté jsou v kanceláři starosty Tomáše Macha. Mluvčí NCOZ potvrdil, že centrála dnes provádí úkony trestního řízení, bližší informace ale neuvedl. Jejich poskytování si podle něj vyhradilo vrchní státní zastupitelství v Praze. Kralupy nad Vltavou mají nové místo pro odpočinek. Co návštěvníky čeká, nám řekne mluvčí města Aleš Levý.
3: Seifertův park v Kralupech nad Vltavou prošel rozsáhlou rekonstrukcí, nabídne obnovu zeleně, nové cesty, lavičky, mobiliář, dětské hřiště, moderní osvětlení i dokonce obnovenou fontánu. Součástí téhle velké proměny jsou také zastřešené prvky a úpravy okolí podél Mostní ulice. Park bude slavnostně otevřen ve středu 7. října od 11 hodin. Všichni občané jsou srdečně zváni.
1: V řece Moravě v Olomouci a jejím okolí kvůli velmi nízkému průtoku uhynuly stovky kilogramů ryb. Jde o největší úhyn od začátku sledování místní rybí populace v 90. letech. Nízký průtok v Moravě a jejich přítocích způsobilo dlouhodobé sucho. Ve vodě je málo kyslíku a ryby se dusí. Jejich úhyn pokračuje, řekl dnes vedoucí odboru životního prostředí Petr Lojka.
2: Sport.
1: Bič na fotbalové rodiče. Rumunsko přišlo s experimentem, který by měl nekompromisně vyřešit velký nešvar. Jedná se o hrubé chování otců a matek na zápasech mládežnických týmů. Tamní federace zavedla černou kartu. Pokud je bude muset rozhodčí vytáhnout, zápas bez pardonu ukončí.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
1: Odpoledne střední Čechy čeká jasná až polojasná obloha, zpočátku na některých místech zvětšená oblačnost, která se bude postupně rozpouštět. Později večer začne oblačnosti od západu opět přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia. Noc na středu nabídne 14 až 11 stupňů a polojasnou až jasnou oblohu a zítřek začne oblačnou oblohou místy s mlhami, během dne zataženo a odpoledne a večer na většině území kraje déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Středa bude i přesto nejteplejším dnem v týdnu s teplotami 24 až 27 stupňů Celsia ve svých maximech.
0: Já se teďka možná i vrátím o pár let nazpátek, ale moje kuchařské umění nebudeme komentovat, to ne. Já jsem si tak jako vzpomněl, nebo jsem si tak říkal, vzpomínáš si ty, když tě tvůj manžel, můžeme teda prozradit, že jsi v Daná, že to není nic tajného.
1: To všichni vědí,
0: já taky. A můžeš si vzpomenout na to, jaký to bylo, když tě požádal o ruku? Vzpomínáš si na to?
1: Ano. Jo. Vzpomínám, bylo to 24. prosince 2013 a našla jsem zásnubní prstýnek na stromečku.
0: Na stromečku, jo. Já o tom mluvím hlavně
1: romantika,
0: pro... Romantika, no tak, je to tak. Já o tom mluvím hlavně proto, že byl udělaný nějaký průzkum, kde se zjistilo, že téměř 85% žen si tyhle ty zážitky jako pamatuje, ukládá si je, ale u chlapů to je pravý opak. To je bída, jako jo.
1: Ale já si bohužel pamatuju úplně všechno, což taky není jako dobrý, no.
0: To není dobrý, ale pánové, třeba tohle si myslím, že byste si mohli pamatovat, no, jako...
1: To jo, já myslela, že se mě budeš ptát, na co jsem ho jako utáhla jako na jídlo, víš?
0: To bych si v životě nedovolil, znáš
1: dukátový mě. Buchtičky.
0: No tak, na to bys utáhla i mě. Tak, jednou jsem slíbil,
2: že si tě vemu, Bůh je mi svědkem, já nikdy nezapomenu.
0: Tohle byl totiž ten důvod, proč jsem se tě ptal.
1: Jo, takhle, tak to už nepůjde, Aleši.
0: Jo, dobře, to čistě jenom lákačka na muziku by se dalo říct, jo, to nemá cenu nějak rozebírat.
1: Ale třeba nějaká posluchačka.
0: To je pravda, vidíš? To je
1: 606-736-736.
0: Fakt je ten, že moje dcera říká, tati, ještě nejsi tak starý, ještě se klidně vožeň.
1: Ale těch to zbráku.
2: Aleš Švarc. Aleš Švarc. Relax.
4: Relax.

Vždycky mě fascinuje, když narazím na nějakou dvojici, z níž jeden třeba používá svoje občanské jméno nebo lehce upravený umělecký jméno, ale druhý má naprosto nesmyslnou přezdívku, kde ta přezdívka vznikla. To je zrovna tenhle ten příklad. Robin Schulz, to je takový remixer, by se dalo říct, on se tím hodně proslavil, mají společně s Watermotem, a to je právě ten druhý novinku Relaxády, jednu ze čtyř, jsem docela zvědavej, jak si vedla. A ta skladba se jmenuje Take It Slow a to není až tak úplně to důležitý. A teď se dostáváme k tomu, co jsem chtěl původně říct. Watermot se totiž svým vlastním jménem, je to Belgičan, jmenuje Laurent Ariul. A svůj umělecký pseudonym, a to je právě ono, já jsem říkal, to je prostě nevyspytatelný, prý dostal podle nafukovací matrace, na které se válel během léta. I takhle se to dá udělat.

0: 9 minut chybí do 11:30, už za chvilinku si uděláme takovou malou pozvánku na oběd, ale to ještě má svůj čas. Teď si uděláme úplně jinou pozvánku, spíš hudební, a je to vlastně na zítra.
1: Relaxáda. Relaxáda. Relaxádio. Největší hity pro tento týden. Třetí místo. Madonna a Kylie Minogue. Love Sensation. Druhé místo. Blanka, yeah, yeah.

0: jenom ty. Relaxáda. Hitparáda Relaxrádia.
1: Jednou jsem slíbil, že si tě vemu. Bůh je mi svědkem, já nikdy nezapomenu.
2: Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: 2 minuty po půl dvanácté, pojďme se podívat na dálnice, začneme asi u Pražského okruhu na 76. kilometru, ve směru na D1 se stala dopravní nehoda 2 nákladních vozidel, počítejte s tím, že by se měla prý ta nehoda odstraňovat někde do nějaké 1 hodiny, ale jaká bude realita, třeba to zrychlí. Mrkneme se i na D5 od 30. kilometru až do 35. kilometru ve směru na Plzeň, je kvůli údržbě, to znamená ještě stále se dosekává tráva a opravují se svodidla. Takže zjevně tam bude provoz sveden do jednoho pruhu, tím pádem se tam jaksi tvoří kolona,

0: Bo jinak, jede to, ale pomalu. Mrkneme se i na D10 mezi 54. a 53. kilometrem ve směru na Prahu. Se stala další nehoda, jsou to dvě havarované auta, dodávka a nákladák. Je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh, asi nemusím dodávat, co se tam děje.
1: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
3: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivaško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkab sledomičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.

0: si myslím, že podle textu Marka Ztraceného je každý v podstatě blázen a každý z nás na něco věří. A teď třeba já věřím v to, že bude velmi dobrý oběd. Máme za minutku 11:45 a to je tak jako nejlepší čas začít přemýšlet, co si vlastně dáme. Já bych to možná dneska spojil s tím, jaký jsou dneska takový ty národní dny a výročí a podobně. Tak co se jídla týče, tak dneska opravdu, a to jsem si to nevymyslel, národní den dvojitého cheeseburgeru. Jako normální cheeseburger, tak jako to celkem chápu, to vím, jak chutná, ale dvojitý, no tak to už musí být teda jiná chuť. Kdyby vám náhodou se nechtělo do toho cheeseburgeru, tak dneska se slaví také národní den sírových toastů. Přiznám se upřímně, to tak maximálně na snídani, jako na oběd a na ty další jídla bych do toho fakt jako nešel, ale zase můžete ocenit kuchaře, který vám to dělal, protože tenhle ten týden, teda celý, to znamená od pondělí až do pátku, je týden ocenění, ale jsou to šéfkuchaři, ale tak každý kuchař je svým způsobem šéfkuchař, tak jim můžete dát najevo, třeba po obědě, že vám hodně chutnalo.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
1: Už žádný, mami, restartuj to.
2: Už se mi nesekne při penaltě.
3: Už nespane, když páříme s klukama.
0: Nová Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.

0: rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: rádio.

Blížíme se k 12. hodině. Jestli se chcete alespoň trošičku zasmát to bědem, tak mrkněte na náš rádiový Facebook. Garantuju vám, že alespoň malý úsměv to určitě vyloudí.

0: Tak nebudu to nějak napínat, máme 12 hodin, 1 minutu, Evča už je na značkách, to znamená, jdeme na zprávy.
1: K polednímu obědu vám servírujeme další porci aktuálních informací nejen z regionu. Sportovci ve Slaném si přijdou na své a německá AFD mohutně posiluje. Podrobnosti ve zprávách.
2: Relax Radio.
1: V Lounech získal zelenou projekt Alzheimer centra s kapacitou přes 200 lůžek. Vznikne k areálu prázdného pětipodlažního hotelu Graf, který čeká rozsáhlá přestavba, včetně demolice několika objektů. Jde o odpověď na rostoucí potřebu specializované péče pro seniory s demencí, kterou klasické domovy důchodců nedokážou zajistit. Informace k novému multifunkčnímu hřišti ve Slaném nám poskytl starosta města Martin Hrabánek.
3: Ve Slaném se blíží ke konci výstavba nového multifunkčního hřiště v Gagarinově ulici. Po dokončení podkladu teď přijde na řadu pokládka sportovního povrchu, následovat bude lajnování a instalace ochranných sítí. Hřiště nabídne prostor pro tenis, volejbal, nohejbal, streetball nebo malou kopanou. Pokud půjde vše podle plánu, hřiště bude otevřeno do konce září.
1: Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie dnes v areálu Fakultní nemocnice Brno otevřelo novou budovu. Investice včetně vybavení vyšla na 3,5 miliardy korun. Z toho hruba 1,3 miliardy korun šlo z evropské dotace, 1,8 miliardy ze státního rozpočtu. Zbylá část šla z vlastních zdrojů. Centrum je jedním z největších kardiochirurgických pracovišť v České republice. Alternativa pro Německo poprvé v některém z průzkumů k celoněmeckým volbám dosáhla podpory 30%. Před křesťansko-demokratickou unií kancléře Friedricha Merce, která je druhá, má náskok 10% bodů. Další dva průzkumy, které vyšly dnes, připisují AFD 29% a uvádějí rovněž na prvním místě. Strana předminulý týden vyhrála zemské volby v Sasku-Anhalsku a vyhrát by mohla i nedělní volby v Mecklenburgsku předním Pomořansku. Ve volbách v Berlíně by mohla zisk zdvojnásobit.
2: Sport.
1: Fotbalisté Sparty si na úvod Evropské ligy po roce zopakují duel v Jerevanu. Ve středečním utkání prvního kola ligové fáze nastoupí v arménské metropoli proti Araratu Arménia, který před rokem vyřadili ve třetím předkole konferenční ligy po výhrách 4-1 doma a 2-1 venku. Jejich soupeř se v minulé sezóně stal arménským šampionem.
2: Relax Radio.
4: Relax Radio.
2: Počasí.
1: Odpoledne ve středních Čechách bude jasné až polojasné, později večer očekáváme přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia. Noc na středu nabídne 14 až 11 stupňů a polojasnou až jasnou oblohu. Zítřek začne oblačnou oblohou, místy s mlhami. Během dne zataženo a odpoledne a večer na většině území kraje déšť nebo přehánky, ojediněle se dočkáme i bouřek. Středa bude i přesto nejteplejším dnem v týdnu s teplotami 24 až 27 stupňů Celsia ve svých maximálních. Zprávy končí, těším se brzy na slyšenou.
0: Nic ještě nekončí, mě by jenom zajímalo, protože je doba oběda, co si budeme povídat, jsou 4 minuty po 12. Na co by si, nebo na co máš teďka jako žena, takovou tu jako největší chuť, co by si dal, kdyby ti dali vybrat?
5: Bych si dala utopence, pikantní utopence.
0: Jako k obědu utopence?
5: No, já jim k snídani, k obědu, k večeři.
0: Máš docela jednoduchý stravování, by se dalo říct.
5: V podstatě jo, no, mám je pořád v lednici, veď
0: tak. A ještě, jako si tak říkám, jestli k tomu dáváš i 12 nějakou dobře chlazenou. A...
5: Ty bláho, máme výbornou čepovanou plzníku. Za skvělou cenu.
0: Já to tušil. No my jdeme dál. K té už teďka vlastně odpolední pohodě snad přispějou Red Hot Chili Peppers. Tohle je jejich velká hitovka, která se jmenuje Scar Tissue. Já se na ní moc těším. Pustím ji už za chvilku.
2: Relax Radio.
6: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
6: Relax Radio.

0: 12.12, to je jako nějaký znamení, třeba vyrazit k obědu. Až za chvilinku, nejdřív mám pro vás dvě nabídky. Jedna je na pátek a druhá na sobotu, začnu tou sobotní. Je to Military Den v Brandýsku, 19. září od 13 hodin v areálu bývalé vodárny. Můžete si přijít užít příjemné sobotní odpoledne. Zblízka poznáte výstroj, výzbroj, techniku i další prostředky ozbrojených složek a dozvíte se hlavně k tomu spoustu zajímavých informací. Připraven je taky bohatý doprovodný program, hudební vystoupení, ukázky modelářů, vojenská akademie pro děti a teď to, co mě nejvíc láká. Chybět nebude ani vojenský guláš v spolní kuchyně. Pak vás pozvu na narozeninový koncert, to je trošku něco jiného. Skupina Paper Jack, je to rocková skupina, takže pokud máte rádi rockovou muziku, tak byste rozhodně měli vyrazit v pátek 18. září od 18 hodin do Domu kultury na Stochově. Kapela, jejíž kořeny sahají do legendárního Big Beatu, přináší a přinese i vám svěží energii a také silné propojení klasiky s moderním nádechem. Pokud byste měli zájem o stupenky, tak ty buď zakoupíte na místě, anebo online na stránkách Domu kultury Stochov.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Události a výročí pro dnešní den. Dnes je 15. září. Tento den roku 1881 se v Miláně narodil italský automobilový konstruktér Ettore Isidoro Bugatti. Po 9 letech přišla na svět spisovatelka Agatha Christie. Roku 1960 se narodil bubeník Crash Test Dummies Michael Dorch. O 11 let později o sobě poprvé dala vědět ekologická organizace Greenpeace. Na Aljašce protestovala proti americkým jaderným pokusům. Roku 1977 vydali Rolling Stones živé dvojalbum Love You Live. Ročník 1930 je český herec Petr Haníčinec. O 16 let později se narodily dvě hvězdy filmového nebe. Kontroverzní americký režisér a držitel tří Oscarů Oliver Stone. A herec a poslední dobou také režisér, držitel jednoho Oscara Tommy Lee Jones. Men in black. Roku 1998 byl za držení marihuany a střelné zbraně zatčen a uvězněn rapper Coolio. Ročník 1984 je princ Henry, mladší z potomků prince Charlese a zesnulé princezny Diany. Tento den roku 2000

0: Máte chuť na pořádnou dávku čokolády? Od 18. do 20. září vás v Central Kladno čeká ChocoFest. ChocoFest. 3 dny plné pralinek, dezertů, čokoládových specialit a dalších dobrot z Česka i ze zahraničí. Nebudou chybět ani soutěže, zábava pro děti a sladká překvapení. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte si užít sladký víkend. ChocoFest v Central Kladno. Od 18. do 20. září. Vstup zdarma.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
2: Navštivte Hyundai Autobond Group, autorizovaného prodejce Hyundai na Kladně.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
5: Pepo, vstávej.
6: Nemusím.
5: Pepo, už je 8, vstávej.
6: Nemusím.
5: Je pátek, Pepo.
6: Nemusím.
5: Musíš už jít.
6: Nemusím.
7: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
8: Relax. Relax Radio.
9: Relax Radio.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Na minutu, ale i na sekundu přesně, právě teď 13.00, naproti mě Eva Bíbová.
1: Policie zasahuje v ústřední vojenské nemocnici v Praze a známe datum, kdy na led naskočí česká hokejová reprezentace. Vítejte u zpráv.
2: Relax Radio.
1: Vojenská policie zasahuje na několika místech v Česku kvůli podezření na rozsáhlou trestnou činnost, mimo jiné při zadávání veřejných zakázek v ústřední vojenské nemocnici v Praze. Zadržela 3 lidi, jsou to bývalí a současní náměstci nemocnice. Policie o tom informovala na síti X. Vedení nemocnice podle policie s vyšetřovateli spolupracuje. V Rakovníku mají anonymní anketu kvůli zkvalitnění ovzduší. Více už mluvčí města Kateřina Hradilová.
3: V rámci akčního plánu zlepšování kvality ovzduší města Rakovník mapuje město situaci v oblasti lokálních topenišť, například kotlů na pevná paliva, krbových kamen z výměníky či dalších lokálních topidel. Město připravilo krátkou a anonymní anketu, která pomůže získat základní přehled o způsobech vytápění a situaci v oblasti ovzduší v Rakovníku a v obcích ve správním obvodu.
1: Návštěvu výstavy českých korunovačních klenotů, která dnes ráno začala ve Vladislavském sále Pražského hradu, má rezervovanou přes 300 škol. Termíny na první 4 dny vyhrazené pro školní skupiny jsou tak zaplněné. Hrad letos připravil také speciální program pro nevidomé a slabozraké s haptickou kopií koruny. Od soboty bude výstava přístupná veřejnosti, vstup je zdarma. Pojišťovny vyplatily za škody způsobené před 2 lety zářijovými povodněmi v Česku 18 miliard korun, před rokem to bylo 15,5 miliardy. Počet vyřízených pojistných událostí vzrostl za rok o 5 000 na více než 100 tisíc. Celkové pojištěné škody odhadují pojišťovny na zhruba 21,24 miliardy korun. Tato čísla potvrzují, že šlo o třetí největší přírodní katastrofu od vzniku Česka v roce 1993 při zohlednění cenové úrovně a hodnoty peněz v čase.
2: Sport.
1: Hokejová reprezentace vstoupí do nové sezony ve čtvrtek 5. listopadu zápasem proti Švédsku v pražské O2 aréně. Utkání, které bude součástí úvodního turnaje seriálu Euro Hockey Tour, bude zároveň premiérou nového realizačního týmu vedeného hlavním trenérem Zdeňkem Motákem. Český svaz ledního hokeje o dějišti duelu informoval v tiskové zprávě.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí. Počasí.
1: Úterní odpoledne nabídne jasnou až polojasnou oblohu zpočátku, na některých místech zvětšenou oblačnost, která se bude postupně rozpouštět. Později večer začne oblačnost od západu opět přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů. Noc na středu nabídne nejnižší teploty v rozmezí 14 až 11 stupňů a polojasnou až jasnou oblohu. Zítřek bude oblačný, místy s mlhami, během dne zatažený a odpoledne a večer na většině území kraje déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Středa bude i přesto nejteplejším dnem v týdnu s teplotami 24 až 27 stupňů Celsia.
0: Ty jsi dneska nezakončila zprávy větou, že teď už pro vás příjemně naladěný Honza.
1: No, to jsem teda, viď.
0: To asi nejsem, viď, dneska teda, ve svý kůži.
1: No, přišel jsi mi, že jsi takovej zamračenej, víš, jako. Tak...
0: Ne, to snad ne. Já mám skvělou náladu, teď venku občas vykoukne to sluníčko, hned jeden lepší. Máme úterý 15. září a mezi 13. a 14. Bruno Mars a Cardi B.
2: Relax Radio. Honza Ladra. Eva Bíbová. Relax. Relax Radio. There's a place in this old town.

0: hrajeme vám to nejnovější. Tohle byl Alex Voren na Relaxu. Krátce po 13. hodině, pokud chcete 13 hodin 9 minut k tomu. Dnes dáme samozřejmě i ve vysílání prostor anketě Relax v ulicích. A dnes půjdeme do světa zvířat. Když se řekne los, los evropský je největší žijící zástupce čeledi jelenovitých na světě. Svou velikostí si nezadá s koněm a je opředen mnoha fascinujícími fakty. Jenže problém nastává, když se vás někdo zeptá na otázku, jak se nazývá mládě losa. No, tak pojďme na vaše reakce.
1: Relax v ulici.
2: No nevím, jako losátko to asi není, že jo?
3: Lose?
4: Losátko.
5: To je myslím nějaký specifický název. Losátko.
3: Asi lose.
6: Losátko. To vůbec nevím. Lose? Asi jo.
4: Nebo losátko.
6: Lososátko.
7: Mladě losa? Tak to je kopytník, takže to bude... Teď jestli je to sudo nebo licho kopytník. Takže hříb je blbost, že? Lose je taky blbost. Nevím.
2: Lososátko.
8: Mladě losa? Lose?
0: Losátko, no... Jako těch reakcí na losátko je tam hodně, ale ne, to je špatně. Správná odpověď, jak se nazývá mládě losa, je losíče, správně ale i lůse. A to jsme tam jednou slyšeli. No tak gratulujeme a další anketa Relax v ulicích zase ve čtvrtek.
1: Relax. Fresh time. Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Pojďme na silnice, konkrétně na dálnici D5. Pozor, si dejte na 9. kilometru na trase Praha-Plzeň. Je tam dopravní nehoda, aktuálně tam probíhají odklízecí práce. Osobní auto nabouralo do svodidel. Na místě zasahovaly i všechny záchranné složky. Neprůjezdný by měl být v tuhle chvíli levý jízdní pruh. A ještě Pražský okruh, 12. kilometr na trase Modletice-Ruzině. Tam je pro pruhu ostavené nákladní vozidlo, tak očekávajte mírnější zdržení.
2: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.

Cyril a taky James Blunt v éteru Rádia Relax a dnešní Fresh Time zaměříme, přátelé, na finance. Možná, že se jako většina z nás taky tak divíte, proč nám z účtu mizí peníze rychlostí blesku, když si pravidelně slibujeme, že budeme mít tento měsíc výdaje pod kontrolou a třeba chceme ušetřit na vysněnou dovolenou. Za co utrácíte peníze, i když víte, že je to vlastně zbytečné? Pojďme si dneska společně přiznat právě ty finanční hříchy, protože každý z nás má určitě něco. Někdo si třeba kupuje kafe, když máte doma kávovar za 30 tisíc. Někdo má doma 16 svíček, ale potřebuje zkrátka 17, protože třeba voní úplně jinak. Někdo si objednává jídlo, protože nechce doma vařit, přestože má v lednici kuře, rýži a vlastně všechno potřebné k tomu, aby si udělal oběd, ale přesto si ho objednáte. No a pak jsou lidé, kteří kupují věci jen proto, že jsou ve slevě. Prostě to, co stálo 1000 korun, najednou to stojí 700, sice to nepotřebujete, ale dobrý, ušetřili jsme 300 korun. Tak za co utrácíte vy, i když víte, že je to úplně zbytečné? 606 736 736, pojďme prásknout na vás dnešní.

0: Vzpomínka na léto roku 1997, Alexia Ulalala. Víte, co je krásné na impulzivním nakupování? To dneska společně ve Fresh Timeu řešíme. Že si ho člověk umí i dokonale obhájit. V Česku se v jednom průzkumu ukázalo, že téměř 59% respondentů ovlivňují při online nákupu slevy a akce a 43% láká hlavně doprava zdarma. A přesně tady vzniká ta věta, já jsem to vlastně nepotřeboval, ale když byla ta doprava zdarma, tak jsem to vzal. Takže koupíte něco za 800 korun, abyste třeba ušetřili 79 korun za poštovné. 19% lidí nakupuje impulzivně velmi často, tedy jednou nebo i několikrát měsíčně. Takže jestli jste právě teď něco koupili a říkáte si, že to byla hloupost, nezoufejte, nejste v tom rozhodně sami. Co jste si koupili, přitom to ani nepotřebujete? Tak s touhle otázkou dnes jsme šli do Fresh Timeu a vy samozřejmě posíláte SMSky, pojďme na třeba tady tu. Ahoj, tak já dokážu kdykoliv si koupit jakoukoliv voňavku, ať to stojí cokoliv, i když těchto lahviček mám doma mraky a které fakt zbytečně koupím. Ahojky, Magda. Tak zdravíme krásně navoněnou Magdičku. A pak dám ještě tohle, to se mi taky líbí. Ahoj Honzo, já bych chtěla vidět toho, kdo dává sladkosti k pokladnám. Vždycky si říkám, že je nekoupím, že je nepotřebuju. No a pak stojím doma v kuchyni a přemýšlím, kdo mi je tam dal. Píše Lucka.
1: Relax. Fresh Time.
2: Relax Radio.

0: Pohodě na cestách. AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Je tu přesně 14. hodina, přesná je i Eva Bíbová a jsou tu další odpolední zprávy.
1: Známe termín uzavírky Sítenského mostu a Rakousko prodlužuje hraniční kontroly o půl roku. Podrobnosti přinášíme ve zprávách. Jsme rádi, že úterní odpoledne trávíte s námi.
2: Relax Radio.
1: Na druhé základní škole v Rakovníku pokračuje rozsáhlá rekonstrukce centrálních šaten. Stavební práce, které začaly během letošního léta, potrvají do března příštího roku. Škola kvůli nim musela od září změnit organizaci provozu. Výuka ale pokračuje bez uzavření areálu. Žáci si zvykají na provizorní šatny, jiný způsob přezouvání i omezený pohyb v budově. Kladno čeká velmi důležitá a očekávaná uzavírka, a to Sítenského mostu. Doposud ale nejsou známé přesné kontury toho, jak bude uzavírka probíhat. Předpokládají se dvě varianty objezdových tras. Začátek fyzické uzavírky je plánován na 16. listopadu tohoto roku. Předběžný odhad délky stavebních prací je jeden rok. Životnost mostu po rekonstrukci je odhadována na 80 let. Na dálnici D6 mezi Bochovem a Bošovem na jižním okraji Doupovských hor roste celkem 14 mostů s celkovou délkou 1,6 kilometru. U některých z nich probíhá betonáž mostovky, jinde vznikají pilíře a opěry. Nejdelší stavba překlene údolí potoka Velká Trasovka s délkou 485 metrů. Ředitelství silnic a dálnic plánuje zprovoznění 15 kilometrů dálnice na konci příštího roku. Rakousko o 6 měsíců prodloužilo hraniční kontroly s Českem, Slovenskem, Maďarskem a Slovinskem. Dnes to podle agentury APA oznámil rakouský ministr vnitra Gerhard Karner, podle kterého jsou stávající opatření proti nelegální migraci a pašerákům nadále nezbytná. Rakousko tvrdí, že dřívější rozšíření kontrol z hranic do hloubky pohraničí bude mít na pravidelné přeshraniční dojíždění minimální dopad.
2: Sport.
1: Čtvrtým soupeřem českých volejbalistů na mistrovství Evropy budou mistři světa Italové. Svěřenci Jiřího Nováka se s favorizovaným domácím výběrem utkají už s jistotou postupu do osmifinále. V předchozích zápasech ve skupině A v Modéně totiž porazili postupně Řecko 3-1, Švédsko 3-2 a Slovensko 3-0.
2: Relax Radio.
1: Odpoledne ve středních Čechách bude jasné až polojasné, později večer očekáváme přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia. Noc na středu nabídne 14 až 11 stupňů a polojasnou až jasnou oblohu. Zítřek začne oblačnou oblohou, místy s mlhami, během dne zataženo a odpoledne a večer na většině území kraje déšť nebo přehánky. Ojedinile se dočkáme i bouřek. Středa bude i přesto nejteplejším dnem v týdnu s teplotami 24 až 27 stupňů Celsia ve maximech. Zprávy končí a na relaxu pokračuje usměvavý Honza.
0: Tak teď to tam zaznělo a já jsem za to neskutečně rád. Děkuju, Evičko.
1: Je to pravda.
0: Jo, hned mám lepší den, ještě lepší vlastně, než jsem ho měl doposud. UDG Hvězdář. Tak já doufám, že máte taky skvělé úterní odpoledne za ten 15. září a tahle česká muzika už za chvilku, za pár minut na relaxu.
2: Relax Radio. Honza Ladra. Eva Bíbová. Relax. Relax Radio.

0: 14 hodin 8 minut k tomu, posloucháte Relax a pojďme opět pokračovat s dnešním téma, které zní, za co utrácíte peníze, i když víte, že je to vlastně zbytečné. Jedna kategorie zbytečného utrácení je podle mě naprosto až nebezpečná, ale je to rozhodně jídlo, aspoň takhle to máme u nás doma. Česká statistika ukazuje, že průměrná česká domácnost v roce 2025 utratila za potraviny a nealkoholické nápoje zhruba 40 000 korun na osobu za rok. To je v průměru přes 3300 korun měsíčně na člověka. A přitom všichni známe tu situaci, otevřete lednici, je tam jídlo. Otevře se mrazák, zase je tam jídlo. Otevřete špajs a je tam jídlo. A stejně po práci přemýšlíme, jestli se nezastavíme v krámě, jestli nezajdeme do obchodu a hledáme, co si dneska dáme k večeři. A ještě v horším případě doma vezmeme telefon a objedná se třeba pizza. Tak pojďme na další SMSky v rámci dnešního téma. Ahoj, nejvíc peněz dáme doma za jídlo, denně čerstvé pečivo, lednice plná jogurtů, které stejně projdou. Chce to víc přemýšlet u nákupů potravin, ale ženě to asi takhle neřeknu. Martin. No, Martine, tak teď jsme jí asi to prozradili během vysílání. Takže pokud máte za partnera někdo Martina, tak zdravíme takhle na dálku ze studia.
1: Relax Radio. Honza Ladra. Honza Ladra. Relax.
2: Relax Radio.

0: úterní odpoledne za ten 15. září, za chvilku se společně vydáme na dálnice, mrkneme taky za jaké zbytečnosti dál utrácíte peníze, stále nám sem přicházejí do studia SMSky na číslo 606 736 736, no a připravená je i další odpolední muzika, třeba hned teď UDG a píseň Vizdář.
1: Relax, Fresh Time,
2: Relax Radio.
3: Ztrácíš se před

0: Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
1: Navštivte Hyundai Autobond Group, autorizovaného prodejce Hyundai na Kladně.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.

0: Jeden z obrovských hitů od Miley Cyrus, Flowers. Víte, proč si často koupíme něco, co vůbec nepotřebujeme? Protože náš mozek je v tomhle docela mazaný. Nejdřív něco uvidíme, zalíbí se nám to. A potom teprve začneme hledat důvod, proč to potřebujeme. Tohle by se mohlo hodit, je to ve slevě, takovou věc doma ještě nemám. A úplně nejlepší je, když to nekoupím teď, už to potom nebude. Přitom za týden většinou pořád bude někde na internetu tahle ta věc a svět se nezhroutí. Tak pojďme si říct nějakou radu, jak se právě těmto nákupům vyvarovat, když už to dneska společně ve Fresh Timeu řešíme, ať ušetříme nějakou tu korunu navíc. Pomáhá tady v tom jednoduchá věc. Dát si před tím nákupem pauzu. Nehodit to okamžitě do košíku, ale počkat třeba den, protože spousta věcí, které v jednu odpoledne nutně potřebujeme, je druhý den ráno najednou úplně zbytečná. Tak to zkuste. I když vlastně teď si tak nějak uvědomuju, že tyhle věci vám říká někdo, kdo si včera večer, přátelé, objednal konfetový dílo. Ale co si budem, já to nutně potřeboval.
1: Relax Radio. Největší hity 90. let.

0: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.

0: chvilku 15. hodina a další odpolední zprávy s Evou, ale teď ještě jedna pozvánka, a to na zítřejší den, na zítřejší ráno, hned po 7. hodině, bude totiž naším hostem magistr Petr Paták, ředitel střední pedagogické školy a střední odborné školy v Kladně. S kolegou Danem si budou povídat o školství, například jestli umělá inteligence AI je vhodná pro výuku ve škole, proberou taky maturity, závěrečné zkoušky a podobně. Tak nás rozhodně zítra ráno laďte.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: vědět, co se děje ve vašem městě.
1: Napište na zprávy@radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.

0: Radio Relax, za minutu 15. hodina a naproti mě Eva Bíbová.
1: Uzavírka Sýtenského mostu v Kladně se blíží a masivní úhyn ryb v Moravě. Přinášíme podrobnosti a jsme rádi, že si je nenecháte ujít.
2: Relax Radio.
1: Kladno čeká velmi důležitá a očekávaná uzavírka, a to Sýtenského mostu. Doposud ale nejsou známé přesné kontury toho, jak bude uzavírka probíhat. Magistrát uvedl, že dopravně inženýrské opatření je v současné době k dispozici jako návrh a dochází k jeho projednávání v rámci stavebního řízení a úprav silničního provozu. Předpokládají se dvě varianty objízdných tras. Začátek fyzické uzavírky je plánován na 16. listopadu tohoto roku. Předběžný odhad délky stavebních prací je jeden rok. Životnost mostu po rekonstrukci je odhadována na 80 let. Národní centrála proti organizovanému zločinu od dnešního rána zasahuje v budově městského úřadu v Nymburce. Policisté jsou v kanceláři starosty Tomáše Macha. Mluvčí NCOZ potvrdil, že centrála dnes provádí úkony trestního řízení, bližší informace ale neuvedl. Jejich poskytování si podle něj vyhradilo vrchní státní zastupitelství v Praze. Kralupy nad Vltavou mají nové místo pro odpočinek. Co návštěvníky čeká, nám řekne mluvčí města Aleš Levý.
3: Seifertův park v Kralupech nad Vltavou prošel rozsáhlou rekonstrukcí, nabídne obnovu zeleně, nové cesty, lavičky, mobiliář, dětské hřiště, moderní osvětlení i dokonce obnovenou fontánu. Součástí téhle velké proměny jsou také zastřešené prvky a úpravy okolí podél Mostní ulice. Park bude slavnostně otevřen ve středu 7. října od 11 hodin. Všichni občané jsou srdečně zváni.
1: V řece Moravě v Olomouci a jejím okolí kvůli velmi nízkému průtoku uhynuly stovky kilogramů ryb. Jde o největší úhyn od začátku sledování místní rybí populace v 90. letech. Nízký průtok v Moravě a jejich přítocích způsobilo dlouhodobé sucho. Ve vodě je málo kyslíku a ryby se dusí. Jejich úhyn pokračuje, řekl dnes vedoucí odboru životního prostředí Petr Lojka.
2: Sport.
1: Bič na fotbalové rodiče. Rumunsko přišlo s experimentem, který by měl nekompromisně vyřešit velký nešvar. Jedná se o hrubé chování otců a matek na zápasech mládežnických týmů. Tamní federace zavedla černou kartu. Pokud je bude muset rozhodčí vytáhnout, zápas bez pardonu ukončí.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
1: Odpoledne střední Čechy čeká jasná až polojasná obloha, zpočátku na některých místech zvětšená oblačnost, která se bude postupně rozpouštět. Později večer začne oblačnosti od západu opět přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia. Noc na středu nabídne 14 až 11 stupňů a polojasnou až jasnou oblohu a zítřek začne oblačnou oblohou místy s mlhami, během dne zataženo a odpoledne a večer na většině území kraje déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Středa bude i přesto nejteplejším dnem v týdnu s teplotami 24 až 27 stupňů Celsia ve svých maximech.
0: Zprávy jsou za námi a před námi další odpolední muzika Verona Dáma.
4: Jsem prostě dáma a tak zpívám ta, ta, ta, ta.
0: Tak takhle pěkně hezky zvesela do další společné hodinky, do dalšího dnešního Fresh Timeu.
2: Relax Radio. Honza Ladra. Eva Bíbová. Relax. Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní
1: servis. Máme tady dopravní hlášení od Renči, která má podrobnosti k nehodě na silnici číslo 7 u Tuřan u Slaného. Je tam dopravní nehoda dvou osobních aut a Renča dodává: dobrý den, u nehody směrem ze Slaného na Tuřany se začínají s opravdu dlouhé kolony otáčet auta, tak dejte pozor, ať se do nikoho netrefíte z protisměru. Šťastnou cestu, zdraví Renča.
0: Novinka. Novinka. Na Relax Radio.

0: Tohle je americká zpěvačka s českými kořeny Daša, která vydala v létě novinku Memo, na které přináší poselství o ženské síle, taky nadhledu a vlastní hodnotě. Já bych řekl, že teď jsme jeli v takovém kovbojském stylu na relaxu. No a další novinky už zítra v hitparádě Relaxádě. Do té doby můžete hlasovat do naší staniční hitparády na našem webu radio@relax.cz. Takže jestli máte teď chvilku, klidně zahlasujte pro svůj hit.
1: Relax Radio je on air
2: i online.
1: www.radio-relax.cz.
2: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax

0: Zpěvačka a taky herečka Hilary Duff, Féteru Rádia Relax. Představte si, že máte relaxaci sousedku, která každé ráno vstane, uvaří, upeče a připraví snídani pro ostatní lidi v okolí. Že by to bylo hezký, říkáte si, no tak v Americe to možné je, ale pozor, tohle netrvalo dlouho. Tohle se stalo jedné Američance v malé vesnici v Missouri, sousedům totiž připravovala snídaně úplně zdarma. Jenže její domácí kuchyně nesplňuje stejné hygienické normy jako kuchyně komerčního stravovacího podniku, no a úřady ji proto pohrozily soudem. Takže pokud se někdo chystal na podobný dobrý skutek tady u nás, raději to nedělejte, ať z toho nemáte problémy jako tahle paní.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Máte chuť na pořádnou dávku čokolády? Od 18. do 20. září vás v Central Kladno čeká ChocoFest. ChocoFest. 3 dny plné pralinek, dezertů, čokoládových specialit a dalších dobrot z Česka i ze zahraničí. Nebudou chybět ani soutěže, zábava pro děti a sladká překvapení. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte si užít sladký víkend. ChocoFest v Central Kladno. Od 18. do 20. září. Vstup zdarma.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá! Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
5: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak pojďme zkontrolovat dálnice. Začínáme Pražským okruhem na 20. kilometru. Pozor, ve směru na D1 je tam dopravní nehoda střed nákladňáku s osobákem. Na D3 taky dejte pozor, na 146. kilometru ve směru na České Budějovice leží dřevo na komunikaci. No a D1, i tam se bouralo, 194,5 km ve směru na Ostravu. Aktuálně neprůjezdný pravý jízdní pruh kvůli nehodě osobního auta s nákladním.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle
2: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: One Republic na relaxu a teď volume doprava, vy co nikoho ještě nemáte. Co děláte za práci? Protože podle toho, jakou máte profesi, můžete být pro opačné pohlaví buď okamžitě zajímavější, nebo taky vůbec. Podle článku na Betty.cz mezi atraktivní profese patří třeba lékaři, piloti nebo záchranáři. Já si myslím, že to dává smysl, zodpovědnost, sebevědomí, schopnost zachovat klid v krizové situaci. A hodně dobře vychází i kreativní profese nebo lidé z IT. Prostě někdo, kdo má fantazii, umí něco vytvořit nebo třeba vyřešit nějaký problém. Naopak, a teď vycházím starý z toho článku, není to můj výmysl, třeba účetní nebo úředník už prý takový romantický náboj nemají. No tak si říkám, že škoda, že v tom přehledu není profese ještě moderátor. Já to tady marně hledám, ale není. Škoda. Aspoň bychom věděli, na čem tady v rádiu jsme, protože těch svobodných moderátorů znám docela opravdu hodně. Tak už asi možná vím, čím to bude.
1: Relax. Fresh time. Relax Radio.

0: Skupina Krištof, obchodník s deštěm, za chvilku 16. hodina, střídání tady ve studiu a naproti mě už vlastně Jarka. Jarko, hezké odpoledne.
1: Ahoj, krásné odpoledne všem posluchačům.
0: Já jsem před chvilkou mluvil o tom, jaké profese jsou atraktivní pro druhé pohlaví. Tak teď ty jako žena se k tomu můžeš vyjádřit. Na prvním místě jsou to lékaři, piloti a záchranáři.
1: Lékaři, piloti a záchranáři. Tak asi já bych brala pilota.
0: Jo.
1: Já bych brala pilota.
0: Ten a jako myslím, souhlasíš, že... jako, že je to jako na tom prvním místě, když teda budeš mít třeba rande, já vím, že ty už nemůžeš, ale kdyby.
1: Proč tak... bych nemohla?
0: A tak dobře, no, co, tak co máš rande, nebyl, no. Tak zdravíme tvůj domov teda. Prosím tě, a když bys teda měla rande a vlastně ten muž ti řekne, no, tak já jsem úředník.
1: To je docela jako takový široký pojem, že úředník.
0: No tady totiž tady mě překvapilo, že je úplně v té tabulce až dole.
1: Úplně dole? A kde je učitel?
0: Učitel?
1: Je ale tam?
0: Ne, není tam, není ani moderátor, ani učitel.
1: Ty brďo.
0: Ale zase jsou tady jako pozice, jako zaměstnání, které je kreativní. A to si myslím, že učitel tam určitě spadá, ne?
1: No, to je velice kreativní, to máš pravdu.
0: To je někde ve prostřed teda.
1: No, jako takhle. Já jsem za život si vždycky říkala, že nechci umělce, muzikanta a sportovce. Takže to já jsem takhle škrtla, že to pro mě lukrativní není. Nebo nebudu říkat proč, já jsem v tom vyrůstala a vím, co to za sloč. Tak jsem řekla, že chci mít klidné manželství, tak jsem si vzala ajťáka.
0: A pozor, ajťák je hodně vysoko.
1: Ano.
0: Takže si udělala slyšela, dobře.
1: Udělala jsem dobře, tak jsem spokojená.
0: Tak hezké vysílání.
1: Děkuju.
0: A za chvilku i zprávy s Evou.
2: Relax. Fresh time. Relax Radio.

0: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
1: Už žádný, mami, restartuj to.
2: Už se mi nesekne při penaltě.
3: Už nespane, když páříme s klukama.
0: Nová Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
2: AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: neutíká, to utíká. 16. hodina a jdeme si dát zprávy.
1: Policie zasahuje v ústřední vojenské nemocnici v Praze a známe datum, kdy na led naskočí česká hokejová reprezentace. Vítejte u zpráv.
2: Relax Radio.
1: Vojenská policie zasahuje na několika místech v Česku kvůli podezření na rozsáhlou trestnou činnost, mimo jiné při zadávání veřejných zakázek v ústřední vojenské nemocnici v Praze. Zadržela 3 lidi, jsou to bývalí a současní náměstci nemocnice. Policie o tom informovala na síti X. Vedení nemocnice podle policie s vyšetřovateli spolupracuje. V Rakovníku mají anonymní anketu kvůli zkvalitnění ovzduší. Více už mluvčí města Kateřina Hradilová.
3: V rámci akčního plánu zlepšování kvality ovzduší města Rakovník mapuje město situaci v oblasti lokálních topenišť, například kotlů na pevná paliva, krbových kamen z výměníky či dalších lokálních topidel. Město připravilo krátkou a anonymní anketu, která pomůže získat základní přehled o způsobech vytápění a situaci v oblasti ovzduší v Rakovníku a v obcích ve správním obvodu.
1: Návštěvu výstavy českých korunovačních klenotů, která dnes ráno začala ve Vladislavském sále Pražského hradu, má rezervovanou přes 300 škol. Termíny na první 4 dny vyhrazené pro školní skupiny jsou tak zaplněné. Hrad letos připravil také speciální program pro nevidomé a slabozraké s haptickou kopií koruny. Od soboty bude výstava přístupná veřejnosti, vstup je zdarma. Pojišťovny vyplatily za škody způsobené před 2 lety zářijovými povodněmi v Česku 18 miliard korun, před rokem to bylo 15,5 miliardy. Počet vyřízených pojistných událostí vzrostl za rok o 5 000 na více než 100 tisíc. Celkové pojištěné škody odhadují pojišťovny na zhruba 21,24 miliardy korun. Tato čísla potvrzují, že šlo o třetí největší přírodní katastrofu od vzniku Česka v roce 1993 při zohlednění cenové úrovně a hodnoty peněz v čase.
2: Sport.
1: Hokejová reprezentace vstoupí do nové sezony ve čtvrtek 5. listopadu zápasem proti Švédsku v pražské O2 aréně. Utkání, které bude součástí úvodního turnaje seriálu Euro Hockey Tour, bude zároveň premiérou nového realizačního týmu vedeného hlavním trenérem Zdeňkem Motákem. Český svaz ledního hokeje o dějišti duelu informoval v tiskové zprávě.
2: Relax Radio.
1: Úterní odpoledne nabídne jasnou až polojasnou oblohu zpočátku, na některých místech zvětšenou oblačnost, která se bude postupně rozpouštět. Později večer začne oblačnost od západu opět přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů. Noc na středu nabídne nejnižší teploty v rozmezí 14 až 11 stupňů a polojasnou až jasnou oblohu. Zítřek bude oblačný, místy s mlhami, během dne zatažený a odpoledne a večer na většině území kraje déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Středa bude i přesto nejteplejším dnem v týdnu s teplotami 24 až 27 stupňů Celsia.
0: No, jsem ráda, že ty teploty vysoké nás neopouští, ale že se to pořád ještě dá, nejsou takový ty tropický tepla. No a co nás čeká? Dneska společná hodinka, 16 až 17 až dokonce 19 hodin tady budeme pospolu. No a my si dáme třeba Something Just Like This, co? Následující hodince? Jo. Prostě plno úžasné hudby, zábavy a témat. Tak jo, těším se na to, jak budete vy dneska reagovat.
2: Relax Radio. Jarka Poláková. Jarka Poláková. Relax. Relax Radio.

0: Dnešní relax s Jarkou má specifické téma, takže pozor, je to samozřejmě jak pro ženy, tak pro muže, protože si myslím, že se to může stát úplně všude a každému. Co byste svému partnerovi nebo partnerce nejraději na tajňačku vyhodili? No a teď samozřejmě nemyslím, že byste vyhodili toho partnera, což si myslím, že ty zprávy takové taky budou chodit, ale věřím, že se něco takového doma najde, co vám prostě vadí, že ten druhý partner stále buď schovává, nebo má, a nebo to schovává, což je ta horší verze a neví o tom. Toho vždycky já se chytnu a prostě tu věc tajně vezmu a buď někam posunu a pokud ji nebude hledat dalších pár let, tak ji prostě vyhodím. Takže víceméně otázka na vás, milí posluchači, máte něco, co byste partnerovi nebo partnerce tajně vyhodili? Pište mi 606-736-736, já samozřejmě budu doufat, že to nebude úplně anonymně, ale kdybyste nechtěli říct vaše jméno, tak já ho říkat nebudu. Těším se na vaše zprávy.
1: Relax Radio. Relax s Jarkou.

0: Písnička Pixies Purcell, ta nám právě dohrála a my se jdeme podívat, dneska máme totiž 15. září a svátek slaví všechny Jolany. No a musím říct, že není jich zrovna málo, zkuste si tipnout, kolik si myslíte, že je v České republice žen s těmito jmény. A kdo si myslíte, že 6,5 tisíce, tak je to správně. A jejich význam je docela takový hezký. Jedna z teorií říká, že pochází z maďarského spojení, které znamená dobrá, správná dívka. Takže jestli máte doma Jolanu, dnes jí rozhodně žádné chyby nepřipomínejte. A kalendář jasně říká, je to prostě správná dívka. Takže všechno o nejlepší Jolanám. No a my se jdeme podívat, co všechno nám dnešní 15. září přináší. Je tady totiž kalendář.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 15. září. Tento den roku 1881 se v Miláně narodil italský automobilový konstruktér Ettore Isidoro Bugatti. Po 9 letech přišla na svět spisovatelka Agatha Christie. Roku 1960 se narodil bubeník Crash Test Dummies Michael Dorch. O 11 let později o sobě poprvé dala vědět ekologická organizace Greenpeace. Na Aljašce protestovala proti americkým jaderným pokusům. Roku 1977 vydali Rolling Stones živé dvojalbum Love You Live. Ročník 1930 je český herec Petr Haníčinec. O 16 let později se narodily dvě hvězdy filmového nebe. Kontroverzní americký režisér a držitel 3 Oscarů Oliver Stone. World Trade Center. A herec a poslední dobou také režisér, držitel jednoho Oscara Tommy Lee Jones. Men in Black. Roku 1998 byl za držení marihuany a střelné zbraně zatčen a uvězněn rapper Coolio. Ročník 1984 je princ Henry, mladší z potomků prince Charlese a zesnulé princezny Diany. Tento den roku 2003 se začala prodávat dětská knížka The English Roses. Jejíž autorkou je Madonna.
2: Relax Radio.
1: Kladno. 92,3 FM.
2: 92,3 FM.

0: máte chuť na pořádnou dávku čokolády? Od 18. do 20. září vás v Central Kladno čeká ČokoFest. ČokoFest. 3 dny plné pralinek, dezertů, čokoládových specialit a dalších dobrod z Česka i ze zahraničí. Nebudou chybět ani soutěže, zábava pro děti a sladká překvapení. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte si užít sladký víkend. ČokoFest v Central Kladno. Od 18. do 20. září. Vstup zdarma.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
2: Pepo, vstávej.
3: Nemusím.
2: Pepo, už je 8, vstávej.
3: Nemusím.
2: Je pátek, Pepo.
3: Nemusím.
2: Musíš už jít.
3: Nemusím.
4: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
5: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
6: Zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusů. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc.

koukám, že dnešní téma, které jsme nazvali, co byste partnerovi nebo partnerce nejraději tajně vyhodili, začíná nabírat grády. Marťa z Ostravy píše, já bych určitě vyhodila záchod, kdyby to šlo, protože tam manžel

0: zakopává okvětináč. Martině, hlavně opatrně, protože jestli vaše žena pozná každou svoji kytku jménem, tak nevím, jestli by to prošlo, protože třeba jako je fíkus, jo, ten je hodně velký. Kdyby tam nebyl, tak asi by to zřejmě poznala. Ale můžete to zkusit. No tak pokračujte, co by u vás doma záhadně zmizelo, kdybyste měli jistotu, že si toho vaše drahá polovička nevšimne. Můžete psát i pod můj facebookový příspěvek, anebo na 606 736 736. No a připomínám, partner ani partnerka se jako odpověď nepočítají.
1: Relax. Relax Radio. Relax Radio.

0: relaxu.
1: Ano, je čas, dá si dnešní tip relaxu a tentokrát mám pro vás hned dvě pozvánky. Začneme už v pátek 18. září od 18 hodin se v Domě kultury Stochov koná narozeninový koncert rockové skupiny The Paperjack. Kapela, jejíž kořeny sahají k legendárnímu Big Beatu, slibuje pořádnou porci muziky, klasiku propojenou s moderním nádechem. No a když jsou to narozeniny, tak se sluší je pořádně oslavit. Vstupenky koupíte na místě nebo online na stránkách Domu kultury Stochov. No a jestli vám po pátečním koncertě ještě zbyde trocha energie, v sobotu 19. září od 13 hodin zaměřte do areálu bývalé vodárny v Brandýsku na Military Den. Čeká vás vojenská technika, výstroj a výzbroj, ukázky modelářů, hudební vystoupení i vojenská akademie pro děti. No, vojnu bych možná zavedla zase zpátky, protože to vidím, že to některým těm chlapům prostě chybí. No a samozřejmě tam bude vojenský guláš z polní kuchyně. Mňam, protože prohlížet si vojenskou techniku s prázdným žaludkem, to by, myslím, že byla teprve bojová misa. Takže pátek rokově ve Stochově, no a sobota vojenský v Brandýsku. Vyberte si, nebo zvládněte rovnou obojí. To je prostě typ relaxu.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: Takže to byla skupina Two Colors a teďko se vrátíme o rovných 30 let zpátky. Psal se rok 96 a kluci nosili účesy, na které dneska raději nespomínají, a holčičí pokoje. Si úplně pamatuju, živě začínaly být oblepené plakáty jedné z nejslavnějších chlapeckých kapel, která se jmenuje Backstreet Boys. No a ty tenkrát vydali písničku Get Down a byla to pořádná trefa, skladba se dostala, tuším, že do top 10 v řadě evropských zemí, no a u nás v Česku až na 10. místo hitparády. Takže kdo v 90. řešil zásadní otázku, jestli je nejlepší Nick nebo Brian, AG, Hobie a nebo Kevin, tak teďko může zapomínat Backstreet Boys, Get down, get down.
1: Relax, největší hity 90. let.

0: Dejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4 888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
1: Navštivte Hyundai Autobond Group, autorizovaného prodejce Hyundai na Kladně.
2: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
5: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: pohodě na cestách. AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Je to tak, za chviličku tady máme 17. hodinku.
1: Relax Radio.
0: No tak jo, jdeme se podívat, co nás čeká zítra. Středa začne docela příjemně, bude oblačno až polojasno. Ráno se jako dnes mohou ojediněle objevit mlhy. Během dne se ale začne od severozápadu zatahovat a odpoledne dorazí do Čech přehánky nebo déšť. Ale pozor, místy také bouřky. Teplotně si ještě užijeme téměř letní den. Maxima se budou pohybovat mezi 22 až 27 stupni. Na horách kolem 18, no takže zítra klidně krátký rukáv, ale raději bych si vzala sebou deštníček. Středa nám totiž ukáže, že září umí léto i podzim zvládnout během jediného dne. Plno hudby mezi 17. a 18. hodinou nás čeká 100%, ale co mám hrozně ráda, na co se těším, protože dneska si budeme trošku hrát ze slovy. Anketa Relax v ulicích. No a samozřejmě Dua Lipa, Houdini. A z české tvorby, to bude například skupina Činasky. Možná se mi zdá, ale tušení nemám a doufám, že se mi bude o tom i zdát.
1: Relax Radio. Jarka Poláková. Jarka Poláková. Relax. Relax Radio.

Dneska řešíme, co byste nejraději tajně vyhodili svému partnerovi nebo partnerce. Já bych to malinko trošku přehodila na jiné téma, protože jsem našla článek, co všechno vlastně člověk omylem vyhodí. Některé příběhy jsou docela takový jako neuvěřitelný. Třeba jedna žena v New Yorku omylem vyhodila diamantový prsten. Přátelé, posluchači, diamantový prsten a nevzdala to. Nechala kvůli němu prohledávat obrovské množství odpadu a představte si, že nakonec ho opravdu našli. No ale ještě lepší je krabice od cereálí. Tu bych já osobně vyhodila naprosto bez podezření, jenže v takové jedné bylo $4,000, tedy docela pořádný balík peněz, takže ode dneška, než se u nás vyhodí krabice, tak radši to ještě dvakrát prohledám. No a úplný vrchol samozřejmě jsou výherní losy. V odpadcích už byly nalezeny tikety s opravdu pohádkovými výhrami. No takže měníme otázku, co jste kdy omylem vyhodili vy a pak jste to museli lovit z koše nebo z popelnice, byly to klíče, peníze, doklady nebo snubní prsten, pište na 600 736 736 a nebo pod můj příspěvek na Facebooku.

0: Písnička Baker Street, no a teď je na řadě dát si konečně anketu Relax v ulicích. Dneska jsme vyrazili mezi vás otázkou, která zní možná jednoduše, ale já nevím, člověče, jestli bych na to dokázala odpověď, možná, že jo. Nějakou vtipnou odpověď bych určitě vymyslela. Jak se nazývá mládě losa? Schválně, víte to? Je to losátko, nebo losík, nebo třeba losos? Ne, tak samozřejmě, že losos je ryba, no, ale někdo by to tak nazvat mohl. No, tak si v duchu tipněte a pojďme zjistit, jak se s tím poradili lidé v ulicích. Anketa Relax v ulicích právě teď.
1: Relax v ulicích.
2: No, nevím, jako losátko to asi není, že jo?
3: Lose?
4: Losátko.
5: To je, myslím, nějaký specifický název. Losátko.
3: Asi lose.
6: Losátko. To vůbec nevím. Luse? Asi jo.
4: Nebo losátko?
6: Lososátko.
7: A je losa? Tak to je kopytník, takže to bude... Teď jestli je to sudo nebo licho kopytník. Takže hříby je blbost, že? Lose je taky, taky blbost. Nevím.
2: Lososátko.
8: Mládě losa? Lose?
0: Tak to bylo, co? Věděli jste to? Samozřejmě správná odpověď je losíče a dokonce se uznává i označení luse. Přiznám se, že kdyby se mě na to někdo zeptal bez přípravy, asi bych typovala losátko a ještě bych si možná připadala chytře. Čeština je zkrátka kouzelná. Máme tele, hříbě, sele, kůzle, no a pak přijde losíče. A člověk je zase zpátky v první třídě. No každopádně, gratulace všem, kteří odpověděli správně a pokud jste nevěděli, nevadí, od toho je Relax v ulicích, abychom si každý den odnesli něco nového. No a dneska už víme, že malý los rozhodně není losos. Každopádně, pamatuju si mého syna, když za mnou přišel a říká, mami, prosím tě, můžeš mi říct, jaké miminko odvolá?
1: Největší věci. Relax Radio.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Teď se podíváme na aktuální komplikace na silnicích. V Praze pozor, v Kolbinově ulici, kde se střetla dvě osobní auta. Místem proto projíždějte opatrně. Nehoda je hlášená také z Černošic v ulici Vrážská. Osobní auto tam narazilo do patníku, policie míří na místo a okolnosti nehody se budou teprve vyšetřovat. A opatrnost je potřeba také na silnici 118 u Libomyšle na Berounsku.

0: jste.
1: Relax Radio
2: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: pozvu k našemu zítřejšímu rannímu hostu. Tentokrát je to pro mě takový host trošku speciální, protože člověka, kterého vám teď představím jako ředitele školy, já osobně znám hlavně jako svého pana ředitele. Ve středu hned po 7 hodině dorazí do studia Rádia Relax magistr Petr Paták. Je to ředitel střední pedagogické školy a střední odborné školy v Kladně, kde mimochodem také působím, učím tam, ano, hudební výchovy, kdo by to řekl, že musím říct, že jsem docela zvědavá, takže já osobně si raději zítřejší vysílání pustím, protože se s Danem, s mým kolegou, budou bavit o současném školství, třeba to, jestli umělá inteligence patří do výuky, jak dnes vypadají maturity a závěrečné zkoušky a co všechno ve školách se mění. Takže, pane řediteli, já budu zítra raději poslouchat opravdu pozorně, protože člověk jiný neví, jestli z toho náhodou nepadne potom nějaký jako testík, že jo, mezi učitelem a přeskoušení a tak dále. Takže zítra magistr Petr Paták, zítra po 7 ráno tady na Relaxu.
1: Relax Radio. Relax s Jarkou.

0: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
1: Pepo, vstávej.
2: Nemusím.
1: Pepo, už je 8, vstávej.
2: Nemusím.
1: Je pátek, Pepo.
2: Nemusím.
1: Musíš už jít.
2: Nemusím.
3: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
4: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
5: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.

Tak já se ještě musím na chviličku vrátit k naší anketě Relax v ulicích, kde jsme se vás ptali, jak se říká mláďati losa, a já jsem vám na konci vyprávěla, že mě doma syn docela zaskočil otázkou: mami, a jak se říká mláďati od vola? No a Petr mi píše, že u nich doma řešili úplně stejný problém, když se ho na to zeptal syn, elegantně ho odkázal na paní učitelku. Říkal si, no tak jako paráda, zítra přijde odpověď a já budu z obliga. Syn druhý den skutečně se vrátil ze školy, ovšem místo odpovědi přinesl jen další otázku: tati, a co je to vykastrovaný bejk? No takže Petře, prešťak, uhoď. Odpověď žádná, za to otázek samozřejmě přibývá. No a já bych řekla, že od určité chvíle už není problém zoologie, ale je hlavně to, kterému dospělému se podaří z místnosti utéct jako první. Takže vy posloucháte Radio Relax a teďko další písnička Lost You a Sam Smith.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: or another.
1: Nebudete tomu věřit, ale už je tady 18 hodin.
2: Relax Radio.
1: Co nám nabídne zítřejší středa? No tak ráno to ještě bude vypadat docela nevinně, oblačno až polojasno, místy se může objevit mlha. Jenže během dne se začne od severozápadu zatahovat a odpoledne už v Čechách přijdou přehánky nebo déšť. Lokálně se přidají také bouřky, večer pak srážky dorazí i na Moravu. Teploty přitom vystoupají na příjemných 22 až 27 stupňů, takže zítřejší dress code, no já nevím, černý brýle, krátký rukáv, no a pro jistotu si prostě vezmu ten deštník. Ani mezi 18. a 19. hodinou se nudit rozhodně nebudete. Zpěvačka LP, Lost on You. Jo, to je prostě moje krásná oblíbená písnička a nesmí samozřejmě chybět česká scéna. Ne, nejspíš ještě nespím, ale vypadá to, že za chvilku budu.
2: Relax Radio. Jarka Poláková. Jarka Poláková. Relax. Relax Radio.

schválně. Poznáváte, co to je za seriál podle hudby? Teď vám tady jednu hodně známou melodii pouštím a vaším úkolem je napsat mi, ze kterého seriálu pochází. A protože samozřejmě nechci být úplně zlá, tak vám přidám pár indicí. První indicie je, že hlavní hrdinové jsou dva a za celou dobu toho moc nenamluví, vlastně vůbec nic. Druhá indicie jsou neuvěřitelně pracovití, bohužel platí, že čím víc pracují, tím větší škoda bývá. Za třetí, kdybyste si je objednali na rekonstrukci koupelny, pravděpodobně byste večer neměli koupelnu a možná ani část domu. No a poslední indicie, jeden nosí žlutý svetr, rádiovku, druhý červený rolák a kulicha. No a poslední nápověda už bude skoro zadarmo. Letos tihle dva slavných neuvěřitelných 50 let. 50 let. Ty už jsou hodně starý, co? Tak co už víte, jak se jmenuje seriál, ze kterého právě posloucháte tuhle melodii? Pište mi na 606-736-736. No a jestli to nepoznáte ani teď, tak nezbývá nic jiného než říct. A je to. Večerní relax.

0: Musím říct, že jste mě vůbec nesklamali. Správná odpověď se nám v SMS-kách objevila prakticky okamžitě a samozřejmě byl to Pat a Matt. No a víte, že tihle dva Kutilové letos slaví už 50 let. Poprvé se objevili v roce 1976 v krátkém filmu, a který se jmenoval Kuťáci. No a pozor, tehdy to ještě nebyli Pat a Matt. Jejich původní jména byl pan Oholíček a pan Sedlec. To zní skoro jako dva pánové, které se ráno potkají v sobotu v hobby marketu u vrtaček. No, jdeme dál, protože je spousta zajímavých informací o tomhle tom seriálu. A co mě zaujalo, je to loutková animace. Loutky jsou vysoké zhruba 20 cm a mají uvnitř kovovou kostru a při natáčení se s nimi pracuje ručně. Čili políčko po políčku. Takže neznamená to, že to dneska dáte všechno do počítače a udělej mi tenhle ten pohyb. Ne, je to pěkně krok za krokem. A to je úctyhodné, protože dneska se všechno prostě dělá přes tu umělou inteligenci. No takže Patovi a Matovi přejeme k 50 nám hlavně pevné nervy a jejich sousedům dobré pojištění domácnosti.
1: Relax Radio. Relax s Jarkou.

0: která mi udělala opravdu, opravdu velkou radost. Celine Dion je zpátky na pódiu. Po 6 letech se vrátila ke koncertování a první vystoupení odehrála 12. září v Paříži před 30 tisíci lidmi. A to je obrovská věc, protože všichni víme, nebo kdo ji aspoň sleduje, že poslední roky sváděla těžký boj se vzácným neurologickým onemocněním. Celine ale řekla, že ve svůj návrat věřila. A mně se strašně líbí její věta, že ten večer chtěla zpívat pro své fanoušky, pro sebe a hlavně pro život. Na internetu je plno emotivních nahrávek z jejího koncertu. A já nebudu lhát, já jsem uronila slzíčku, protože jí mám od malička ráda, poslouchám její pecky, viděla jsem film několikrát a prostě je to moje srdcová dáma. Tak si říkám, že přesně takovéhle zprávy chceme slyšet, že i když vám život postaví do cesty něco opravdu těžkého, pořád může přijít chvíle, kdy se znovu rozsvítí světla, začne hrát hudba a vy se vrátíte kam? Tam, kam patříte. Takže Celine, vítej zpátky.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: A je to tady.
1: Ano.
0: Christina Aguilera, Lil Kim, Mia a Pink. Spojili síly a vznikla jejich nezapomenutelná verze Lady Marmalade. Písnička zazněla ve filmu Moulin Rouge a stala se jedním z největších hitů začátku nového tisíciletí. Takže vracíme se zpátky do roku 2001 a myslím, že jakmile uslyšíte samozřejmě ten refrén Boulez-vous coucher avec moi, tak prostě musíte si to zaspívat s nima. A jestli pak víte, co to znamená? No, 606-736-736, máme tady okénko francouzského jazyka. Ale prosím vás, není to líbání, jo? Je to prostě, chci vědět, co to znamená. Boulez-vous coucher avec moi. A jedeme na to.
2: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
3: Relax Radio.
4: Where's all my soul sisters?

0: No jo. Takže psali jste jedna správná odpověď. Voulez-vous coucher avec moi, ce soir? Já bych tuhle tu větu rozhodně nepoužívala ve Francii, když budete, jo, když tam budete na návštěvě, tak se radši naučte jiné spojení, ale tohle to maximálně, kdybyste někoho opravdu po něm toužili, tak se ho zeptejte, protože voulez-vous coucher avec moi, ce soir znamená, chcete se se mnou dneska večer vyspat. Takže to byl kurz rychlého francouzského jazyka a pokud byste nevěděli, co tam máte říkat, tak můžete říkat třeba prasenitka mají, že komandu do pesie, anebo ne, že nežere, že papa, že nesere, že kaká. Tomu myslím, že taky Francouz porozumí velice dobře. A teď už Broken Sunshine.
1: Relaxáda. Relaxáda. Relaxádio. Největší hity pro tento týden. Třetí místo. Madonna a Kylie Minogue, Love Sensation. Druhé místo. Blanka, je.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: Říkám to strašně nerada, ale za chviličku tady máme 19. hodinu.
1: Relax Radio. Počasí
0: na zítřek. Středa odstartuje oblačnou až polojasnou oblohou. Ráno se mohou ojediněle objevit mlhy. Během dne už ale začne od severozápadu přibývat oblačnosti a odpoledne dorazí do Čech déšť nebo přehánky. Místy také bouřky. Večer se srážky přesunou na Moravu a nebo také do Slezska. Nejvyšší teploty se vyšplhají na 22 až 27 stupňů, takže ráno sluneční brýle, odpoledne si raději přivalte deštník. No a mě nezbývá nic jiného, než vám popřát krásný večer. Doufám, že nadále zůstanete u rádia Relax, protože vám budeme k tomu krásně hrát. Skupina Ace of Base, Never Gonna Say I'm Sorry. Rozhodně z této písničky si neberte příklad, protože myslím si, že není ukázat slabost, když se druhému dokážeme za cokoliv omluvit, ale musí to mít hlavu a patu. Mějte krásný večer a uslyšíme se zase ve čtvrtek.
1: Relax Radio. Jarka Poláková. Jarka Poláková. Relax. Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Rádio.

0: rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Je relax.
0: Relax rádio.
2: Já musím holku.

legrace, ne srandu si nedělám. Víš, tomu se holka říká civilizace, snad jednou přijde i k vám. O tom však pochybnosti mám, tak haudy, jsem kluk z města, jsem kluk z města, jsem kluk z města, stáje mi nevoní, já jsem kluk z města, jsem kluk z města, chci chodit do kaváren a ne smrdět od koní. Jíha!

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,3

to bude na pořád.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

0: rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Je relax.
0: Relax rádio.

0: Brno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

0: události a výročí pro dnešní den. Dnes je 16. září. Tento den roku 1908 založil William Durant firmu General Motors. O 30 let později se uskutečnila československá premiéra kresleného filmu z dílny Walta Disneyho Sněhurka. Roku 1952 se narodil rockový kytarista Ron Blair z kapely Tom Petty and the Heartbreakers. Ročník 1956 je americký herec Mickey Rourke. O 16 let dříve přišel na svět český herec Petr Čepek. Zemřel 20. září 1994.
1: Tak si plavky pojem se vykoupat, teď tam nikdo nebude.
0: Roku 1925 se narodil americký bluesový kytarista B.B. King. Ročník 1963 je v Chicagu narozený zpěvák Richard Marx. Ve stejný rok Beatles vydali single She Loves You. Roku 1978 zabilo v Iránu zemětřesení o síle 7,7 stupně Richtera 25 000 lidí. Roku 1970 v Londýně naposledy veřejně vystoupil Jimi Hendrix. O 7 let později zahynul při autonehodě Mark Bolan, lídr T-Rex. Bylo mu 29 let. Roku 1983 přesídlil do Spojených států Rakušan Arnold Schwarzenegger, herec a politik. O rok později měl v televizi premiéru seriál Miami Vice. Roku 1956 se narodil mák a kouzelník David Copperfield. O dva roky později potom český písničkář Robert Křesťan. Roku 1979 vydali Sugar Hill Gang podle mnohých historicky první rapový single Rappers.